0: Noc plná hvězd.
1: Posluchač se ptá na hru anglického autora Wolfa Mankowitze Expresso Bongo, kterou Werich chtěl koncem 50. let uvést, ale nakonec z realizace sešlo.
2: No to je anglická hra, to je výborná hra, se to bojím hrát. No tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. A lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, slušou jinám. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. Ale například já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviára šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mě, za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez toje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž to by tam byl, a říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jo, no, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam neleze. Protože když může najít tomhle tom, jako tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem jak mě na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? No a potom, když se odstne, člověk má v rukách hru, která je kontroverziální, což je pro divadlo to nejlepší. Vždycky je pro divadlo dobře, aby hrálo takovou hru, o které se mluví. No nemluví se o hrušce, která je, o hrušce se nemluví, která je normální. Mluví se o hrušce, která má, aby mohli říkat, ta má chuť jabka, ta má, potom vždycky se mluví o tom, co je tak zajímavý, že na to může být několik pohledů. No když člověk hraje, když divadlo hraje takový hry, že tam říkají, co tam hrajou? O, ani nevím. A byl jsi tam, jo, o čem to je? No, ona tam přijde, on odejde. Ona tam nebyla. Já nevím, já jsem o přestávce potkal kádrovýho, tak jsem šel domů. Tak. Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako Espresso Bongo, no tak a znáte tyhle ty poměry, no tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát, protože jestli se to, jestli, tady nejde o publikum vůbec, tady jde o určitý kruhy, který to můžou vykládat tak či onak. No tak já jsem před 5 lety to dělal velmi odvážně a pak jsem do toho šel a věděl jsem, že si svou věc uhájím. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor. a že se napřed rozhodli, co slyšeli. A sedět s ním a říkat jim, že to tam není. Mě už to nebaví. No tak prostě přemýšlím, máme hrát espresso bongo nebo nemáme. Ačkoliv to je, jak říkám tyhle hře, to není nic proti ničemu. Ale dalo by se to vykládat třeba, že přijde někdo a řekne, co nám to říká. No já nevím, no to já nevím, jaký má ucho. To nám zakázala jedna kulturní referentka, nám vyškrtala všechny citáty Shakespeara. A když jsme mi dělali něco na Štvanici, protože my v Praze dvě to můžeme říkat, ale Štvanice to už je. To už je jiný dožectví. Tam už je jiné dože. Tak tam to zase... No tak tam vyškrtala všechny věci z toho. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všecko, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem plná milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Tak ona mě řekla, abych neříkal milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Chabské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

0: Noc s hvězdou.
1: Byl dobrý rok, slunečka jde ještě dostatek a haluze se pod střešněma jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučíska z dědiny. Brabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lušňu, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všech střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně, ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotař Klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáků dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohlédání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zloděja netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stoupli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ta dopadnu, ty potvor zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak tě chytím, tož ti tu mlsnou hubu zlískám a zadek rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes šprlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělají trháček travníci. Ale druhý den už zase jí nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka střešenky do sebe, obrysoval se jako kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňů, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní paskřivče. A byli do Franska jak do duba. Pod Franskem se ulomila haluza a žoh důle. Ostal ale vysat zagatě na plotě a tetka ho tlukli, hlava nehlava, jenom lunty z něho létali. Franskovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplotu lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze struhaných rtepli a z kýšky. Jak uhlédl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili, Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočil, jak kdyby jich něco uštípilo. Co, pane Rado, pár střešní? Kdy ten paskřivec z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Súci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale ne byt. Tož 3 dní vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškálím. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali, a počuni.

Sejdou se stěží, to je jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená, kolejnic tom gong.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou cestou domů.

0: večer zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon.
1: Noc plná hvězd.
2: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
3: Líbám, že by vás tak rád. Dobrý den, dobrý dovolíte den. Prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
2: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
3: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
2: Z lázeňské, jo?
3: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
2: no, tak víte? Proč si nepijete?
3: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Vy to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
2: Ano, ano, ale no. Je to zdravý. No,
3: zdravý pro churavý.
2: No co pak vy nejste churavý? Jo,
3: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
2: No, tak co děláte tady v lázních?
3: Pojďte sem.
2: No.
3: Tak ty si to pro sebe.
2: Ano.
3: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
2: Počkejte, jaká mašina?
3: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
2: Vy jste strojvedoucí.
3: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
2: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
3: To já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
2: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
3: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
2: Nebyl, no dovolíte.
3: No, prosím.
2: Víc jsem si to myslel.
3: Stopak.
2: Máte zbujelej žlučník.
3: Zbujelej.
2: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
3: Vegetativní, ale to no, nechtěl, ať si vegetuje. No. Já každému přeju. No. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
2: Dovolte, vždyť je to alkohol.
3: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně ty si to
2: ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
3: Průdušky v háji zeleným, člověče.
2: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
3: Já, že mám bílý.
2: No, bílej.
3: Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
2: Co?
3: Krásně červený.
2: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma jsem byl už v 5 lázních. Dovolíte?
3: Prosím.
2: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
3: Jo.
2: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
3: Nemůžu.
2: No. Vidíte, nemůžete rychle.
3: No nemůžu.
2: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete láska mě ústa.
3: No prosím,
2: Co je? No to je hrozný.
3: Jestli něco zpozorováno.
2: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
3: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
2: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
3: No často, tadyhle mě to píchne a...
2: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
3: Co? A co je na to dobrý?
2: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
3: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
2: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba. No,
3: dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jdete si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

zpěv, tak jako když utne. A rázem cítím, čím zem vlastně voní. Nevnímám dál ty dvě oči smutné, které se s účastí nad

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku s poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně. Konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát. Potom sukně cíp narovná u kolem škouc.
1: Ty jsi ale lá.

0: Noc s hvězdou.
1: Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká se. A opravdu ještě nikdy se mi nestalo, že bych na horách potkal neštěstí, aniž ono tam potkalo mne. Ale po lidech vyjde každou chvíli. A stane se i člověku ženatému, který je právě pro tento stav štěstím přímo zavalen a hýčkán, že sám zdroj jeho blaha načas zmizí a že tedy řečeno rovnou, jeho žena odjede na kratší anebo delší dovolenou. To jsou pak tvrdé chvíle v bytě zbaveném hudby a jasu. Muž je sám, ba hůř, je opuštěn. Nalhává si ovšem pocit jakési pomyslné svobody, ale zatím neví, jak ji projevit a využít. Vstoupí tedy z přecíně do bytu, aniž by se přezul, pak nezhasne v koupelně, pojídá žemly v chůzi, takže drobí na koberce a to všechno mu připadá opojné, dobrodružné a v jistém smyslu dokonce heroické. Pak si uvaří kávu, nechá hrnek i lžičku na stole a odejde. Léty, dlouhými léty bedlivého pozorování jsem dospěl k závěru, že věci ponechané na určitých místech tam zůstávají. Ještě nikdy se mi nestalo, že by některý z předmětů z vlastní iniciativy nebo prostě ze studu, že překáží, opustil místo, které očividně není místem jeho a odebral se tam, kam patří. Já vím, řeknete mi, že není možné, aby předmětů na nepravých místech ubývalo a já se vás zeptám, jak je tedy možné, že jich tam přibývá. Po třech dnech jsem obklopen více hrnky, než jsem jich mohl použít a použil. Jsou všude. Dokonce i na místech, kam by nikdo na tož pak já hrnek nepostavil. A totéž se děje s košilemi, kastrůlky, obuví, knihami, lahvemi a všemi drobnostmi denní i noční potřeby. Prostě předmětů přibývá. Kávu už vaříte v nepravé nádobě. Mícháte ji tuškou. Některé skříně nelze zavřít, jiné otevřít. Pod gaučem jsou příbory. Už třetí den nesnídáte, protože nemůžete najít vývrtku. A za vašimi dveřmi je den, kdy zbytky jídel ležící všude přilákají do vašeho bytu zvěř. A tu pojmete šílený úmysl a nápad. Vykonat úklid a obnovit pořádek. Úklid a pořádek jsou slova krásná, vane z nich harmonie, jistota, klid. Pojem úklidu je vám jasný. To znamená vrátit každou věc na místo jí příslušející. Začnete, ale brzy shledáte, že vaše věci ztratily svá příslušná místa, že vaše místa už zapomněla na své věci a že ve vašem bytě je vůbec mnohem více věcí než míst. Já už zažil řadu takových úklidů. Řadu. A dospěl jsem k názoru, že udržovat denně pořádek je pošetilé a marné. Stejně pošetilé a marné, jako chtít obnovit jej potom po delší době jediným úklidem. Ne. Stanovil jsem si pravidlo. Pravidlo, které vyznávám, respektuji a doporučuji. Pravidlo malého přehledného nepořádku. Malým přehledným nepořádkem nazývám onen stav věcí v bytě, kdy ještě můžete říci, kde která z nich leží, to jest kdy jedna ještě nekryje druhou a nesrůstá s třetí. Kdy můžete kdykoliv pouhým okem, tedy bez přesunování nábytku, posoudit celkovou situaci. A kdy žádný z vašich předmětů ještě nepozbyl svého původního vzhledu, to jest kdy ještě není pokryt prachem, rzí, mechem, plísněmi, natolik, aby bylo nutno jej dolovat, odškrabávat nebo odsekávat. Budiš pochválen. Malý, přehledný nepořádek dá se udržet i po řadu dnů. Zatímco pořádek nelze udržet ani po několik hodin. A hlavně, malý, přehledný nepořádek se dá poměrně rychle proměnit v poměrný pořádek, v případě nutnosti. Například? Oznámí-li například vaše manželka, že se vrací domů dříve, než původně zamýšlela.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, Jeníku, já se ti hlásím zase v odpověď na tvůj znamenitý mluvodopis, neboli dopimluv. Dostal jsem to dneska, tak já jsem si udělal nějaké poznámky z toho tvýho pásu a teď na to budu reagovat postupně. Tak říkáš, jak já jsem měl hroznou radost, že se ti to jako v podstatě líbí, že jsi tam nalez v tom mým záznamu na tu desku nějaké věci, které by se daly použít, a jiná, že s tvýma námitkama úplně souhlasím. To, co říkáš o tom, že jako ten zárodek toho dialogu přes oceán o tom, o lidech a o těch lidech, jako o těch scénách na náměstí tady a který by si mohl doplnit tou kampskou scénou. Já myslím, že s tím by se snad dalo něco dělat. A potom ten zárodek toho dialogu o tom klaunství a tak dále. Ovšem máš pravdu s tím, že jako některé tóny se ti zdaly, jak říkáš ty, příliš nahraný na to. Tohle ty děsný malér, Jeníku, to je obtíž, protože, jak ty jsi to správně pochopil, že když člověk není ve styku, v přímém styku s tím partnerem, tak nemůže, tak to něco tam vždycky bude znít trošičku falešně, jako v tom, že jako nevidím tvý oči, nevidím tvoje tempo, ty nevidíš moje, když to nahráváš zpátky, zkrátka ta distance v tom bude jevit. Ale já myslím, že v tom možná se nějak ukáže určitý šarm toho, víš, určitý půvab tý distance, když to konečně lidi vědí, jak to, budou vědět, jak to je natočený, že to je spojený a slepený z rozhovoru přes oceán, že to není simultánka, že jo. Tak já nevím, budete se s tím muset piplat, jak si správně řek. A uvidíme, jak to dopadne. Ale já myslím, že tvůj systém, jako to, co říkáš, že jako edituješ ten skript, že si to předně dáš nahrát, že předně dáš okopírovat jako nastroj, takže budeš mít skript skutečný. A ten edituješ, přepíšeš, napíšeš to svoje, že jo? Nebo nějaký takový zhruba obrys toho, co ty budeš psát, co ty budeš, ten dialog, jak ty budeš doplňovat. Pošleš mi to a když budou zapotřebí, když ty uznáš, že budou zapotřebí nějaký moje dodatečné věty, jako dodatečný bridges k tomu, co ty nahraješ, tak to mě prostě vyznačíš nebo naznačíš zase tak, jak jsem já naznačil tobě, nebo přímo doslovně napíšeš, jak to chceš, a já ti to nahraju. To je samo sebou. A já teda budu očekávat na tu hotovou surovinu, jak ty říkáš, ve skriptové formě. No a co bych ještě tak řekl tadylec k tomu? Jo, říkáš, že jako u toho okna to bylo dobrý, to se ti líbí, no, to jsem rád. Já ctím tvůj cit o tom, jaká je atmosféra, přesně to já nemůžu ocenit. To já nemůžu ocenit do těch detailů, právě tak, jako ty nemůžeš docenit atmosféru, dejme tomu broadwayskou, což se týká té Hanleyové hry, a k tomu se vrátím později. To jsou hold doplácíme do jistý míry přes tu blízkost na tu vzdálenost, protože ona přeci jenom existuje nikoliv fyzicky, nejbrž kulturně a jaksi kontinuitně. Když někde seš delší dobu, tak víš o té atmosféře, cítíš tu atmosféru s daleko větší subtilitou a přesností, než ten druhej, který tam není. No ale my si to navzájem doplníme a následkem toho jsme šťastní a máme kliku. Co teďka dále tady mám za poznámky? Jo, měl jsem velkou radost, že jsi říkal, že ta půl párku, že chceš použít půl párku písničky a že říkáš, že to je výborně naspívaný náhodou z toho OWA. Já se vůbec na to nepamatuju, na to naspívání. Já se pamatuju velmi dobře, když jsme tu písničku skládali a že jsme ji použili, ale na tu skutečnou performance, jak si toho, to provedení, na to se nepamatuju. Já jsem rád, že se ti to líbí a to by bylo báječný to tam dát a použít toho. Nahledě k tomu, že to je vlastně anonymní, víš, že jaksi hudba jest veřejná. Jo, říkáš dále, že je tam tolik materiálu na tom, co jsem poslal, že by to stačilo i na druhou desku, jaksi komerčně vydanou, a i třeba na nějaký rozhlasový program. No to je báječný, já jsem si neuvědomil, že toho je tolik. A taky říkáš o tom, že bychom si měli chystat nadělat dialogy na daný téma, o kterým bychom se předem dohodli. To taky úplně souhlasím a mám na to nějaký nápad. Jestli na to vyjde místo, tak se dívám na tu pásku, jak se mi točí. Jestli mi na to vyjde místo, tak ti o tom něco namluvím. Nějak mám jeden takovej nápad a budou jiný jistě.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

0: krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Noc s hvězdou. Činnost moderního diplomata. Leckdy, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomati nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdově klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů. Ten měl rozum. Ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte. Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spis, že se země netočí. Zemřel později jako velvyslanec na ruském dvoře a byl současnými historiky nazván nejbolším idiotom svého míra, což česky zní největší idiot ve vesmíru. Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a promačkl si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála a jeho synem jest právě zmíněný Rudolf. Když se Rudolf narodil, sešla se rodina rada, která usnesla, že Rudolf se bude muset věnovat i diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slova, jen bylo ho nutno převinouti. To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit, až to 8 let všechno jmenoval slovem táta, jen vestě, kávě a polivce říkal mama. V 10 letech bylo však znát už znamenitý převrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty, a díky jeho 6 učitelům v 15 letech dovedl bez cizí pomoci se podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě 3 učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V 18 letech tento ušlechtilý muž uměl už bez chyby odříkat, že jest 5 dílů světa, málo kdy při vyjmenování jich vynechal 1 nebo 2. Bylo vidět, že jeho inteligence značně zrůstá a učitelé uznali, že potřebí mali se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že na světě jsou také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých 7 let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl už ve službách vládních, když se naučil hrát makao a bakarat, k němuž jevil vrozený talent. Byl přidán do ministerstva zahraničních záležitostí, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích. Jednoho dne poklepal mu ministr zahraničních záležitostí na rameno a sdělil mu, že jest vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a jednalo se v tomto šifrovaném poslání o návrhu nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který poslední dobou nápadně se zadlužil kvůli většímu počtu kanónů. Hrabě Rudolf z Kamelu vzal tašku s diplomatickou důležitou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, spozoroval, že mu něco chybí. Nechal totiž tašku ve vagonu. Živou mocí nemohl si však vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází. A když byl v hotelu, nedovedl se naprosto upamatovat, proč je tady a co má v tom cizím městě dělat. Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. Odešel tedy do města a napadlo mu, že když už je tady, že by si mohl taky zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret. Odpusťte, řekl lidi majitel obchodu, naše firma je železářská, žádná tabáční trafika, prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž můžeme vám nejlépe odporučit kreos na petrolej. To je drsá urážka, zvolal hrabě Rudolf z Kamelu. Vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády? Patent kreos na petrolej, koktal poděšený obchodník. Opravdu, milý pane, tady je železářský závod. Z toho bude válka, křičel hrabě Rudolf. Naše vláda si nesmí nechat dát líbit takové počínání. My vás rozprašíme do všech koutů světa. To se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady. Rozuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem vrátil se do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí. Pan ministr byl velice rozespalý a když mu vyložil hrabě Rudolf z Kamelu, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívala řekl, milí hrabě, pošlete jim ostrou notu a teď dobrou noc. Hrabě Rudolf po celou noci opakoval, poslat ostrou notu, hrome. Hrome, co to má být? Ráno vyjel do města a tak přemýšlí, co za notu uvidí nápis na jednom krámě Notenhandlung. Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu. Chci nějakou ostrou notu, křičel na prodavačku. Něco hodně ostrého, sakrbli. Tak dáme rákočího pochod, pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu na cizí vládu. Skřípa je zuby, odnesl pak sám noty s rákočího pochodem na poštu. To byl také nejvelkolepější jeho diplomatický čin.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, pane Lajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
1: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak.
1: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
1: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
1: Ale dobře vypadáte.
2: Tak? No. Já si ty Tatry.
1: No, vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
1: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
1: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
1: Jo.
2: No právě mou manželku.
1: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
1: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikde ta vejška, tak spíš tak trochu jako do šířky.
1: Tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No skoro normálně. Počkejte, teď vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
1: No tak to jo, to ano.
2: No víte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
1: Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhla.
1: No jo, tak tu jsem znal.
2: Znal jste?
1: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
1: No tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
1: taková silnější, že jo?
2: No, no.
1: A ona myslím měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to nevím.
1: Tak to já už vím, která, jo, taková starší.
2: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
1: Mladě?
2: Jo, no.
1: Sakra, tak jestli se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
1: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejméně na 40.
2: No vidíte, i 53.
1: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
1: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Leibl?
2: No už dávno, ještě za Svobodná.
1: Tak to je jako samozřejmě.
2: No, já myslím, že to víte právě.
1: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
1: Jo.
2: A s kým?
1: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
1: Ne.
2: Depo.
1: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depo, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
1: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
1: Že jo, já jsem si to taky myslel. Já přece vaši paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
1: Ne, ne, to já nemyslel. Já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte právě, víte?
1: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
1: Jo.
2: Myslíte na těle?
1: Ale přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Ne, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
1: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
1: No tak samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, jo. No to je pravda.
1: A to ona nosí paruku nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte?
1: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
1: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
1: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Tak to tu má menší, ano.
1: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
2: Ne, tak to si opletete, pane Škrundle.
1: Jo.
2: No určitě.
1: No, tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si opletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
1: No. To ona se tak bojí letět v letadle?
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte?
1: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy?
2: A dejte pokoj, já mám naštíří, pane Škrundle, víte?
1: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát jaksi hlavně k odnavyknutí, pane Škrundle.
1: No,
2: no
1: tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíst?
2: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
1: A prosím vás, na co, pane Leibl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
1: Klána krále, a proč pane Najbl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace.
1: A víte, je. No, tak...

0: Noc plná hvězd.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátů je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech i inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou ženštinu vidím?
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit v šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až nakonec.
2: To je úplně nádherný, prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím pí.
1: Ticho! Opěry. Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madono má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madono má, jen tobě
1: Ticho!
2: A těm...
1: Ticho! Říkám, že ji neznám.
2: Ne a polu začerná.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce, mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím, drahý můj.
1: Počkej, neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
1: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám pod manželkou.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se jako každé pondělí posadil znovu před kameru, aby právě s jádrem tvrdého jádra nepodvolených hovořil o důležitých aktuálních tématech. Na přestřes přišla vlastizrádná taktika Hradu, jak co nejrychleji zlikvidovat Českou republiku. Jsme prostě zajatci vlády infantilů, obklopení elitami velkých dětí, které nikdy nedospěly. I přesto všechno Babišovo váhání je však pořád stokrát lepší situace, než by mohla být za Petra Fialy. A co možné údery Ruska na země NATO za to, že Západ ohrožuje ruskou suverenitu? Vidíme skutečně otevírání dvířek Satanovi? A kdo vystoupí ve volbách proti Pávkovi? Jeden z posluchačů dokonce poznamenal, že až odejdeme my, skončí možná i celý Protiproud, ale my víme, že co bude dál, je v rukou páně. A tak doporučujeme shlédnout celý záznam této pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: noc s hvězdou.
1: Že slovácká slivovica dovede udělat z člověka pořádnou vrtulu a že pod její parvu dělá také kumšty, že se za ně nemusí hanbit žádný eskamotér, dokazuje historka, kterou mě dotkaj vyprávěli stařeček Pagáč. Tož před několika rokama šel Jura s Martinem na tarmak prodávat jalůvku. Dobře prodali, aldamáš slavili, málo pojedli, málo popili, jenomže troška ke trošce, jak říkali stařeček, a ožereš se i zkoštování. Když už oba měli, jak se patří, královského bažanta a jazyk těžký, dali se na cestu přes pola dom a nohama veselo štrikovali. Protože se nemohli zhodnout ani v notě, ani v nohách, byli za chvilku tak znavení, že se za dědinu u luže zastavili. Jura, opřený o mostek jak špatně zavesené pendlovky, s fajkou, která mu v hubě klínkala jak perpentikl a při každém potahnutí pěkně pískala a ještě pěkně i smrděla, nahlédal přes rákosí do vody a můdro zarečnoval.
2: Martine, sadme za oštyrák, že nezíš skokana.
1: Martin nalétý bojovnu letoru sa vypěl a vybafl.
2: Co? Já že nezím skokana? Aj čarodenicu, jestli to chceš vidět. A třeba aj z metlu, to mě zas neznáš. To sa saďme. Pojďi!
1: Chytili skokana velikého jak papuč, Martin ho lapil za břuch a dávaja ho k hubě skokánek zakuňkál. Kuň, kuň. Martin sa zamračil a pravil.
2: Kuň nebo kobila, všetko fuk, sadené je a půjdeš do brucha.
1: A odebral sa do věčných lovišť, lebo mu Martinovi zuby ukřúpli hlavu jak malinu. Z velikou námahu hltal toto chutné sůsto, ale přece sa mu podařilo ukousnout mu jednu nožku a potom ještě druhou. Jura sa bolestno díval, jak sa mu tratí štyrák ze šrajtofle, lebo naděja na výhru nebyla a ustrašeno povídá.
2: Martine, nechceš sa spáčiť?
1: Ten mokrý jak myš přestal na chvilku úřadovat a praví.
2: Co? Spáčiť? Na co si hlúpi? Ani mě nenapadne. Buď vyhraju, lebo prohraju, ale necufnu.
1: A na vůlu aj na moc tlačil si skokana palcem do krku. Když Jura viděl, že sa v sásce opravdu přepočítal, znova zúfalým hlasem zastonal.
2: Počúvaj, Martine, vidím, že ti to nejde. Měl by sa spáčit.
1: No a Martin, kterém už bylo jak pod šibenicou a skokaní nožky mu lézly zpátky do huby, velkomožno pravil.
2: Spáčím sa. Ale jenom když zjíš tu druhou půlku skokana.
1: Jura, veliký držgroš, přemýšlel. Buď zaplatí sásku, lebo ze skokana. Ale protože mu byl štyrák milejší, sedl na brázdu a za chvílku zamávali skokaní nožky naposledy na pozdrav z Jurovej huby. A včíl oba žabožrůti čapili za ržu. Ludé pravili, že tenkrát velice řmělo, ale to Jura s Martinem vracali skokana. Když oba vyčerpali příděl, seděli na brázdě a hleděli do jedného fleku, každý zelený jak ringla. Najednou přeškubl ticho Jura.
2: Martine, a v čirkajně pověs, proč jsme toho skokana zjedli?
1: Martin zlostí zagůlal očiskama jak černoh na budíku a zavrčál.
2: Protože jsem jenom jednou v životě viděl takého vole, jak si ty. Měli ho v panském dvoře. A zasloužil bys po tej golozni šišatej, že by ti v ní hučalo jak v Buchlovských horách, ty baňo.
1: Jura sa ušklébl a napůl huby ocekl.
2: Ale měli tam ještě jedného, s těma velikýma rohama. Jenomže skokany nežrál, jak ty, pajtášu šmatlavý.
1: A včil sa chytili pod krky, vyliskali si po hubách, z košulí nadělali pantiček a zešli sa u súdu, kde ich pán súdci porovnali. Ale naskokaný hostinu do smrti nezapomněl.

Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát. A rád o tom zpívám a rád se dívám na všechny, kteří chtějí, aby hrál. Někdo se radši na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

pravda život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den,

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru,

ptá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nespuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít.

opravdu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mě teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu, prosím?
2: To mě teda podrošíš. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: A no, kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? Přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona!
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemusím k vám. A nalinýruji ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, který nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: Noc s hvězdou.
1: Uslyšíte kousíček z Barady z hadrů. Georges a Jehan, tedy horníček a já, jsme právě přivezli na scénu doktora i z jeho postelí, ve které leží. Hraje ho Kostelka, ale hercem zde je i diváctvo, které svým smíchem zasahuje, inspiruje a udává tempo tenkým uším profesionálních herců. Jinými slovy, je to improvizace na dané téma, improvizace, která se denně může měnit za předpokladu, že herci i diváci táhnou za jeden provaz. Domníval jsem se, že by vás to mohlo zajímat i pobavit.
2: Dovezeme. Mu nechtěli, tak ho vezeme i s mueblem. Tak. Akademiku jsme na místě.
3: Ha!
2: Akademik, tam jsou dva akademiky.
3: Tady je. Já neordinuju. Na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
4: Jo, ceduly tam máš, ale světlo tam nemáš. Jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo?
3: A jo.
2: To je zajímavé.
3: Já to neléčím.
4: Jak to neléčím?
3: Já nemám léky.
5: Mohle, všecko jsme vzali.
2: Všecko
5: máme, hele.
2: Antibiografika.
4: Antibiotický blister.
2: To je...
3: Jo. A kdo pak zaplatí?
5: Co zaplatí, za co?
3: Za noční návštěvu, kde je zlaťák předem. Já jsem profesor a je noc.
4: To by ses nestyděl. Peníze, když jde o lidský život.
3: Styděl. Ale jsem profesor a je noc.
4: A já jsem ras a je noc.
2: Hele, a já jsem ponocnej a jsem surovej.
4: A i ve dne.
2: Jo.
4: Tak zařvěte na něj, vy máte tak silnější ten organismus a... Zařvěte na něj.
2: Vstávej a leč!
4: No ne, to musíte česky mluvit.
2: No, česky, vstávej a leč, no.
4: No ne, co to je a leč?
2: Vstávej a leč. Imperativ od slovesa léčit.
4: A jo, jako leč. No. Ty leč.
2: Vykřičník, leč.
4: Víte, že to jsem nikdy neslyšel?
2: Víte, že to snad nikdo nikdy neřekl?
4: To byste řekl.
2: Poprvé.
4: V dějinách? Hergot, leč. A víte, že vědce teď mě napadá, že plno sloves má takový imperativy.
2: Některý imperativy to se nikdy neřeknou.
4: A musí je mít to sloves.
2: A krač vůbec neřeknete nikdy. A krade se porád, že?
4: To se vžilo spíš.
2: A to se musí, každý sloves se musí mít imperativ, jinak se nedostane do gramatiky.
4: To musí mít. Vykázat, jo?
2: No jej, to máte.
4: Je.
2: A jsou zvláštní imperativy, třeba...
4: No?
2: Hněď.
4: Prosím?
2: Hněď.
4: Aha. Mohl byste to užít ve větě, abych pochopil nějak.
2: Jindro, hněď mne.
4: A to je... No jo, aby to Jindra nepoplet, protože to může být hněď a taky jako hněditi.
2: To Jindra ví, co ona chce. Jindra není vůl.
4: Taky jde o to, co se chce jemu zrovna.
2: No, tak prosím, on může být malý z pokoju, to je pravda.
4: Ano, může jí ohnědit,
2: ano,
4: ani nemrkne.
2: Ano, ona může chtít.
4: Jo.
2: Jindro, hněď mě, jo. A pak mě hněď.
4: Uhněď mne, nahněď mne a...
2: Nahněď mě. Trošku jen.
4: Ano, nahněď.
2: A pak mě dohněď.
4: Ale abys mne nepřehněd.
2: Přehněte šli toho vepře. Bude přehnětěný vepř.
4: No.
2: Petře. Nepřehněď hnědí. Vepře. Přehnědí šli, hnědí vepře, bude přehněděný vepř.
4: Hněď mi neď.
2: Aha, to říká strýc,
4: jo? Nebo teta, podle toho.
2: Ano, ano.
4: Hněď mi neč.
2: Může. A ujec vykřikl.
4: Ano.
2: Hněď mi
4: neč.
2: Neč. Hned. Teď.
4: Teď. Hněď mi zeď a neď mi hněď.
2: Nehněď mi neď, hněď mi zeď.
4: Řekl zeď.
2: Ujcovi.
4: Ano.
2: Pane, řeč, to je marná věc.
4: Krás, to je chrám i tvrz.
2: To je ujo.
4: Tak, a víte, že jo, že jsou takový imperativy, že to neslyšíte, jak je rok dlouhý.
2: No je, je.
4: Třeba je, teď mě napadá, tak jen tak to, takový smrť.
2: No o smrti se mluví dost, bohužel.
4: No ne, vy myslíte smrť s kosou. Já myslel smrť s dž.
2: To s kosou znám z obrázku, že jo, to vím, ale jak nosí to dž?
4: Totiž smrt z děl není vidět. Ale to se vám nestane taková věc, jo, že by se stala. To se nestane. Že byste, dejme tomu, šel. Dejme tomu, že jdete, jo. Jdete?
2: Jdu, já jsem tomu daladu, no. Jo.
4: Dejme tomu, že jdete, jo?
2: No.
4: A jdete takovým nějakým opuštěným, lidu prázdným místem, tak k 9. večer, jo?
2: Po opiši.
4: Prosím?
2: Po opiši.
4: Jo, jo, jo. To je nejlíp. Po opiši. A
2: to je na Klárově.
4: Já vím.
2: Na Opiši se to jmenuje ta ulice.
4: Ano, na Opiši.
2: Já jdu po na Opiši.
4: Po na Opiši.
2: A se to jmenuje na Opiši.
4: Ano, ano, na
2: Opiši. Já jdu po na Opiši.
4: Jdete po na Opiši, jo? A nikde nikdo.
2: No, po na Opiši, když jdu, tak nikde nikdo. Na Opiši nikdo nikde.
4: Jo. Na Opišané spějí už většinou.
2: Na opišní,
4: jo. Na opišanky taky.
2: Na opišné,
4: aha. Ano, na opišní.
2: To se píše s tvrdými. Opiš.
4: Já vím. To není jako opiš.
2: Ne. To je opiš.

0: Něco se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto se nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: No, píši. No.
1: A nikde nikdo, jo?
0: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po Naopiši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No, vidím, jdete, jo? Jo, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mně stát, tak to udělám.

jak chybia, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance,

0: Zavut Jarek, a kak ti bia, můj brat.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně. Konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali. No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem 2 lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy měli takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: O ne.
1: Zatracenej čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
3: Již teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
1: Zatracenej čáp.
0: O ne.
1: Zatracenej čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?

0: Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou, ode dneška tento vlak zde nestaví.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Richard III. Prej křičel někde v bitvě království za koně. Měl recht, co s královstvím, po kterým král chodí pěšky. Já teda nejsem král ani Richard, ale sakra, jako občan tohoto státu mám přece právo na byt. A taky se mi nezdá, že bych byl tvoje

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný radioobchodník za 115 kč až na ouška. Všetky z aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

patron. Jak z paměti se tří svou krajinu marši u Adun. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný vrát.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49tníci z doby Velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.

ten boj s přírodou krutou a o bohatství sen vždy lákal srdce chlape.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

brala do pěstí, osazne příčky pelestí. A taky brala na váze, vždy nepoznala nesnáze, spíše než třeba obězím, lze tučnět tukem iluzí. Lze tučnět tukem iluzí, tučněla.

Z ložnice všechno odnesla si k televizi do křesla. Vrávala z vázy na krbu, uvadlou růži do zubů, jenomže na modralý svit nemohl tu kytku oživit. Nemohl tu kytku oživit, mnohé už nešlo oživit. Ta její tloušťka enormní je věcí dávno zašlých dní, dnes blidá je a vychrtlá, schoulená v koutech, kde je tma. Už neudrží ani květ, má katar z našich cigaret,

myslíme možná na to též a šeptáme si marně. Kéž. Podobná kmenů v peřejích, rozvíjená ruč veřejích,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

0: mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy na svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, Jerry Vozír a tečka. Jerry Vozír a tečka. Jerry Vozír a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
3: Teda jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Máme fili a sojový olej. Máme tady fili a sojový olej a tedy také několik možností, jak toto fili upravit.
5: Tedy nejdříve to zkusíme jedním způsobem a když to nebude ono, no tak to zkusíme jinak.
4: Hlavně líp.
5: No líp nám to jde hůz, no tak to radši zkusíme jinak.
4: Stačí,
5: ne?
4: Stačí jinak.
5: Tedy první recept nalijete na panev sojový olej, anebo jiný rostlinný olej, ale sojový je nejlepší. Na olej opečte plátek file a obraťte ho.
4: Obrácený plátek pak posypete směsí posekané okurky, zelené papriky a file opečte, leč nepřepepřte. Naopak dopečte na tomtyž sojovém oleji. Dopečené file vyndejte lopatičkou nebo pohrabáčkem a sněste.
5: A teď je druhý recept. Na panev opět sojový olej.
4: Ano.
5: Řízek file osolte a popražte s obou stran. Čím?
4: Moukou.
5: Zaprášený řízek moukou potřete sardelovou pastou.
4: Ale důkladně, sardelemi nešetřte, dítě vám ze školy nějakou tu sardelku přinese.
5: Tak udělejte ve file zářezy nožem.
4: Tedy zařízněte file.
5: A do zářezu nasázejte kolečka citronu, ale bez jader.
4: Bez jader, kdybyste tam jádro nechali, citron by z toho třeba vyrost.
5: A pak file opečte.
4: A skonzumujte.
5: A teď třetí recept. Ano. Začíná zase sojovým olejem.
4: Rozpalte tedy olej file, nakrájejte na řízky a vložte na pánev. V té chvíli si treska patrně vyžádá poslední pomazání. Učiňte tak dobrou hořčicí.
5: Dobrou chuť.
4: Dobrou chuť.
6: A uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půl noci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, musí čert se přitočí, holce skočí do očí.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna stromů v mlze mezi kmeny

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Paříži se ptá jeden turista, jak se dostane k Eiffelovce. A ten mu říká, no tak půjdete tamhle, druhou ulicí doprava, kus rovně, no a pak už to uvidíte, no. Eiffelovka stojí hned vedle takový boudy s párkama.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

trefnívčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat.

0: žít. Vesírat latýny, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.
1: Stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

já povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečná.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Každý z vás se jistě rád pěkně oblékne. K tomu, abyste byli vkusně a vhodně oblečeni, je potřeba si dobře vybrat, ať již hotové šaty nebo látku. Přijďte. Rádi vám poradíme při vašem výběru.
5: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se jako každé pondělí posadil znovu před kameru, aby právě s jádrem tvrdého jádra nepodvolených hovořil o důležitých aktuálních tématech. Na přestřes přišla vlastizrádná taktika Hradu, jak co nejrychleji zlikvidovat Českou republiku. Jsme prostě zajatci vlády infantilů, obklopení elitami velkých dětí, které nikdy nedospěly. I přesto všechno Babišovo váhání je však pořád stokrát lepší situace, než by mohla být za Petra Fialy. A co možné údery Ruska na země NATO za to, že Západ ohrožuje ruskou suverenitu? Vidíme skutečně otevírání dvířek Satanovi? A kdo vystoupí ve volbách proti Pávkovi? Jeden z posluchačů dokonce poznamenal, že až odejdeme my, skončí možná i celý Protiproud, ale my víme, že co bude dál, je v rukou Páně. A tak doporučujeme shlédnout celý záznam této pondělní porady.
2: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňák. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kapkách rosice utkví na bosých nohou a vůbec o všem, co bylo hezké a milé v dětství, i když vím, že všechno to je jenom a jenom

a k čelu si pak někde v šeru hlaveně revolveru dá. A že jsem tady zbyl sám a trop, tak ať mi někde u zdi zřídí hrob, a aby ten, kdo půjde kolem, věděl, co jsem to byl zač.

0: Pes.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a je.

Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

z výletu, protože byl místo šanc čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

0: zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
2: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici, pojďte blíž. No pojďte, nebojte se. Se mě líbíte, vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Pane, znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale, to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si, samozřejmě. Neznáte to? Jestli to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají, o čem si blecha může vykládat, o takových různých intimnostech, kde zašimrala, kde nezašimrala, no prostě intimnosti z bleší perspektivy, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardina, ta jedna blecha povídá, promiňte, madam, mně už to jede. Naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli. Jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli? No ale je to vtipno, tak se to nedá jinak vyprávět. Ona mohla jet na jezevčíku, samo sebou, že to není tak rychlej. No, tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte. Velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic. To si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši. Zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct. Mě je k smíchu ta blecha. Přeci

0: Bernardině vyhynuli. Tak nasledanou.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když si holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž.

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrtí.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášali peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě. Složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představity odplouvají do dála, a to, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Přistáli v talíři na střeše radnice. Našli si nás na dno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: apelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: vnát. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plát.
1: Až se v bílém půjdu vnát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hoci nechceme to vědět, už dávno je to tu, hoci nechceme to vidět, už dávno je to tu, hoci žijeme si, jako by nič.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane Horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Spěcháte po ránu? Abyste mohli uvařit snídani, musíte zatopit. A na to je potřeba dříve vstát. Ale proč, když si můžete přispat? Stačí mít elektrický vařič a za chvíli máte snídani připravenu. Ohříváte-li oběd nebo večeři, pak jedině na elektrickém vařiči, který vám ušetří čas.
6: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
7: Uměli to, že? I my to umíme.
8: I my to umíme.
9: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět, jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám. Tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

0: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. června slaví církev památku svatého Erasma, někdy také Elma, biskupa a mučedníka. O historickém Erasmovi víme s jistotou jen málo. Byl biskupem města Formie v jižní Itálii a zemřel mučednickou smrtí patrně za Diokleciánova pronásledování kolem roku 303. Již papež Řehoř Veliký na konci 6. století zaznamenal, že Erasmovy ostatky jsou uloženy v katedrále ve Formii. Vše ostatní, co o něm tradice vypráví, pochází z pozdějších legend, které jeho příběh obohatily o dramatické a zázračné prvky a zřejmě ho také částečně zaměnili s jiným Erasmem, syrským biskupem z Antiochie. Jakub de Voreň ve své slavné zlaté legendě ze 13. století s obou postav vytvořil jediný příběh. Erasmus byl prý původem ze Sýrie, stal se biskupem ve Formii a za pronásledování uprchl na horu Libanon, kde žil 7 let jako poustevník a kde ho zázračně živil havran. Podle legendy byl Erasmus nakonec nalezen, předveden před císaře Diokleciána a podroben strašlivému mučení. Byl bit, pálen, polévan vařící smolou a vroucím olejem, ale muka ho nezlomila. Uvržen do žaláře byl zázračně vysvobozen andělem, který ho přivedl do Ilírie. Tam pokračoval v hlásání evangelia a obrátil mnoho pohanů. Nakonec byl znovu zajat, tentokrát na rozkaz císaře Maximiána. Legenda líčí jeho smrt s otřásající názorností. Katium prý rozřízli břicho a jeho střeva pomalu navíjeli na lodní rumpál. Právě tento děsivý detail se stal Erasmovým nejrozpoznatelnějším atributem. Na nesčetných středověkých i renesančních zobrazeních je vyobrazen jako biskup, jemuž z otevřeného břicha vyhřezly střeva. Slavný obraz mučednictví svatého Erasma od Nicolase Poussina, namalovaný pro baziliku svatého Petra v Římě, zachycuje právě tuto scénu. Erasmova úcta se rozšířila po celé Evropě, zejména ve středověku, kdy byl zařazen mezi 14 svatých pomocníků, skupinu svědců, k nímž se věřící obraceli s prosbami o přímluvu při nejrůznějších trápeních a nemocech. Erasmus byl vzýván především při bolestech břicha, střevních potížích, kolikách u dětí a při porodních bolestech. Když Saracéni roku 842 spustošili Formii, byly jeho ostatky přeneseny do nedalekého města Gaeta, jehož je Erasmus dodnes patronem. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu mu je zasvěcen oltář v severní lodi. Zvláštní kapitolou Erasmovy úcty je jeho patronát nad námořníky. Díky němuž je znám pod jménem svatý Elmo, což je italská zkomolenina jeho jména přes tvar Saint-Elmo. Podle jedné tradice Erasmus pokračoval v kázání i poté, co vedle něj udeřil blesk, čímž ohromil jak pohany, tak křesťany v publiku. Podle jiné legendy uměl modlitbou utišit bouři. Námořníci, kteří byli neustále vystaveni bouřím a úderům blesku, si ho proto zvolili za ochránce. Modravé elektrické výboje, které se za bouřek občas objevují na stožárech a lanoví lodí, jev známý dodnes jako Eliášův oheň nebo právě oheň svatého Elma, byly pokládány za viditelné znamení jeho ochrany. Zvláštní zmínku o tomto jevu najdeme i v zápiscích z Magalienčovy plavby kolem světa. Bože, ty si svému služebníku Erasmovi dal sílu snášet nejkrutější utrpení a neodvrátit se od tebe ani tváří v tvář smrti. Prosíme tě, dej nám odvahu vytrvat ve víře uprostřed zkoušek a bouří tohoto života. Jako jsi chránil ty, kdo se k tobě utíkali na rozbouřeném moři, buď i nám světlem v temnotách a bezpečným přístavem ve chvílích úzkosti. Posiluj naše tělo i duši, abychom tě nepřestali hledat a vyznávat, ať nás potká cokoliv. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: a i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a čest, a i když se to občas

Budu teď chlapče pár let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí, a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel ho.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal,

Být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
2: Dneska poslední si už sklenku.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: 30 000 značek na cítišti se zaplní Sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žadstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už oskok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském putování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý sled je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
5: I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Chce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: všech tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: se ženě na rovnou nohou.
1: Já se ženu máš.
2: Stanice Hvězda.

0: nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaše.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se.

0: Slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou Stokou.

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na

0: Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíka Tonda pracuje na staveništi. Pepík tam nechá ležet lopatu a napíše na ní křídou. Toníku, přines mě tu lopatu sebou, já jsem na ní zapomněl. Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Na do smrti navždycky řekl mi, že mít mě bude rád.
1: Tonda to čte, smaže to a napíše na to křídou. Tu lopatu ti nemůžu přinést, já jsem ji neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Na do smrti navždycky

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V daleké zemi žil kupec a ten měl tři hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila. Prostřední Pišnělka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala krabičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pišnělka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A hrdlička se smála. Ko, ko, ko, ko, hrdico, suku. Tak žili na venkově dva roky. Po čase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, s jakou ho Fintilka a Pišnělka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na Krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si. a utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel. Nevděčníku, zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu. Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána. Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej, nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do 3 dnů vrátíš ty sám. Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla Kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice Krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl Krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábrými pokrmy, ale Kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano. To si hodná, řekl netvor. Děkuji ti. A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro Krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla Kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselejší myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukuru, kukuru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor, zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi. Ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu stezkem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc. Krásko. Kráska si prstínek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla. I hned vzkázal Profintilku a Pišnělku, aby přišli krásku uvítat. Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pišnělka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdál podivný sen. Ocitla se pod růžovým loubím, synavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. S výkřikem se probudila a zazlívala si, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Rychle se rozhodla, položila na stůl čarovný prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala. Mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásot. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o ní se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapení. Spatřila, že už neobjímá netvora, ale spanilého prince, který hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ jí pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. Druhý den nasedla Kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostní ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal Profintilku a Pišnělku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z vocku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s Kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce. krasavec. Manžel Finčilky se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. Vtipálek, manžel Pišnilky se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.
0: Jste na stanici Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Haló, haló. Vězte, že z Vysočan pochou tak osvěžení nutná ovocná šlehačka každému chutná. Další zas zpráva z Vysočan hlásí, že jogurt ovocný s ní nezadásí. A proto osvěžen chceš-li býti, jedno neb druhé můžeš zde míti. Všem koupajícím připomínáme, že veškeré koupací gumové potřeby dodávám levně v kvalitní jakosti firma Guma Praha 2 Věčná 16 Roh Štěpánský. Nyní pozor pánové, chodíte bez vesty nebo bez kabátu? Nezapomeňte, košile dle míry od firmy Lederer, školská 10 nebo pařížská 2 padnou bezvadně. A kdo nemá ještě rádio nebo fotoaparát, pamatujte, že rádio a fotoaparát dodávám i na splátky odborný závod Radio Maison Chládek a spol. Praha 2, Myslíkova 22.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

Pak jsem si řekl, co má být. Mládí se vrátí stěží, ten, kdo svůj život umí žít.

pleť, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

šťastný, teď už nejsem ničí malá, nekřižuj mé nohy hřeby, neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt, zavřít dveře v tomhle krámku, kamenem být na dně vody, srdce ale neutěšíš, nemusíš už za mnou chodit, slyšíš milý, slyšíš, slyšíš.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajany, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Osmdesátky o osmé.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět mladší o 10 let na desce Jet Roota.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

nějaký jeden kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech

0: první třídu do Ostravy Intercity. Viděl jakou celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
2: Část 45.
3: Návštěva, která zavítá příští den do kláštera, tvoří i přes svou pestrou sestavu skutečnou delegaci města Lourdes k nejslavnější rodačce. Burgmistr Lacadé vyslal tajemníka Kurežese a děkan Peramal Abého Pomijana, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak se sestře Marii Bernardě vede. Svět totiž už o Bernadetě nic neví. Noviny o zázračném děvčátku od jeskyně už nepíší a dokonce i zpráva o přestálé smrtelné nemoci pronikla do světa jen poznenáhlu a nejasně. Abbé Pomijan je vůdcem společnosti, která má za sebou dalekou a zdlouhavou cestu. Kromě starostova vyslance se k němu připojili Bernadetin otec, její sestra, žena malého rolníka ze Saint-Pé-de-Bigor, teta Bernarda Kasterotová, rázné rodinné orákulum, které léty neotupělo, teta Lisila a kromě těchto příbuzných ještě dva různorodí cizí lidé, uzdravený invalida Buriet a majitelka největšího módního ateliéru v Lourdech, Antonie Peretová. Uvítání je tak formální, jako by se hosté s Bernadetou teprve seznamovali. Abbé Pomijan, kterého podle všeho opustil jeho známý humor, zahajuje odměřenými slovy chorovod. Mám vám vyřídit srdečné pozdravy od našeho pana děkana, dcero. Faráři Peramalovi se daří dobře, ačkoliv je přímo zavalen prací. Dovedete si jistě představit, jak jeho práce vzrostla od té doby, co jste nás opustila. V některé dny přibudou k nám nejen tisíce poutníků, nýbrž celé vlaky s těžce nemocnými z celého světa. Kolikrát náš pan děkan ani neví, kde mu hlava stojí. Bude mít radost, vzkážete-li mu pár slov. Co smím vyřídit vašemu starému faráři, sestro Marie Bernardo? O, pane abbé, řekne Bernadeta po krátkém mlčení velmi tiše. Jsem panu děkanovi Peramalovi vděčna za to, že se na mne pamatuje. Matka představená, velmi potěšená, přikývne k Bernadetině odpovědi. Líbí se jí ta bezúhonná forma. Na naivní upřímnost Bernadetiných slov ani nepomyslí. Potom je řada na Kurežesovi, aby vyřídil pozdravy purkmistrovi. Nemáte zdání, jak jsme na vás hrdí, dcero. Obec zakoupila od Andrého Sažua kašot. Dům budeme udržovat v původním stavu. Měli by ho zbořit, namítne ulekaně a skoro příkře Bernadeta. Dvůr je tak špinavý. To nejde, usměje se schovývavě úředník. Je to historická památka. Jednou tam bude viset pamětní deska. Bernadeta pohlédne nesměle na matku Terezii. Dobrý bože, co si o ní pomyslí? A já za to přece nemohu. Aby dala rozmluvě jiný směr, otáže se. A jak se vede vaší milé dceři Anetě, pane? Aneta je vdaná jako většina vašich vrstevnic, až na slečnu Kateřinu Mangotovou, o které není slyšet mnoho dobrého. Zatímco se rozhovor tak vleče mezi samými bezvýznamnostmi, nabírá nejskromnější z návštěvníků, Ludvík Buriet, odvahu, aby i on vyřídil pozdrav svého příkazce. Mlynáři Antonínovi se vede dobře. Je zdráv, žije stále s matkou, která je dosud statná, a jako jeden z nejšvarnějších lurdských mužů nosívá korouhev v čele procesí. Však si to jako nejstarší mužský svědek masabělských zjevení zaslouží. Bernadeta se k těžkopádným slovům strýce Burieta jen letmo usměje, ale pozdrav Antonínův neopětuje. Antonínův neohrabaný vyslanec by nicméně rád tlumočil něco z pocitů svého pána, a proto začne dílem francouzsky, dílem v nářečí, velebit malou Bernadettu z Rue de Petit Fossé, která to v životě tak daleko přivedla. Škoda, že jste neviděla, jak vypadají Lurdy teď. Panečku, to byste koukala. Máme u nás teď samé veliké obchody, kde se dostanou koupit sošky Panny Marie, svíčky, pohárky na pití, růžence všech velikostí a také váš obraz, sestro. Váš obraz je k dostání už za 2 sou. Však za víc taky nestojím, řekne krátce Bernadetta. Buriet se ulekne. Myslí, že se jako Antonínův vyslanec dopustil chybného kroku. Prodávají se i drahé podobizny, až za 2,50 franky, veliké, barevné. Bernadetta hledí k zemi. Proč ten nešťastník nemlčí? Ale Ludvík Buriet, kameník, není Antonín Nicolo. Nechápe. Rozplývá se dál v nadšení. Celé knihy o vás si mohou koupit lidé, kteří umějí číst. V těch je všechno přesně napsáno, jak to tehdy bylo. Bernadetta křečovitě sepne prsty, jak to dělává ve chvílích trýzně. Ale Burieta, který se domnívá, že jménem svého příkazce dělá radost srdci obdivované dívky, nic nezadrží. Mají v plánu postavit panoráma, kde bude vymalována celá masabělská historie. Bude se jmenovat Panoráma Bernadetty Subirusové. Po těchto slovech matka Imbertová povstane. Milá sestro Marie Bernardo, myslím, že si vaši hosté jistě budou chtít prohlédnout naši krásnou kapli. Projeví-li přání vidět vaše výšivky, klidně jim je ukažte. Sestra Marie Bernarda má totiž neobyčejně dovedné ruce, dámy a pánové. Později si budete jistě chtít popovídat s příbuznými o samotě. Samozřejmě, že můžete paní sestru i paní tety zavést do své cely.

Bernadeta dělá hostům průvodkyni po klášteře, jednotvárným hlasem vysvětluje všechny pozoruhodnosti, které se v neděli obvykle ukazují návštěvníkům. V Lourdech už slyšeli o jejich výšivkách. Zejména Antonie Peretová, umělkyně jehly, naléhá, aby jí Bernadeta některé z nich ukázala. Teprve po dlouhých prosbách a zřejmě nerada rozprostře Bernadeta v zákristii na stůl několik výšivek. Páno Maria, úžasne Peretová dosti zmatená. Co vy všechno neumíte? To jste vyšívala podle předlohy? Ne, slečno, odpoví Bernadeta lhostejně. Na to ani žádné předlohy nejsou. Ty zázračné ptáky, květiny, zvířata a vzory máte z vlastní hlavy? Ano, slečno, z hlavy. Vždycky jsem věděla, co v té vaší hlavince vězí. Pokývne hlavou hrbačka, která by všem lidem ráda namluvila, že je objevitelkou lurdské vizionářky. Vidíte, slečno, já pořád ještě nevím, co v té hlavičce vězí. Usmíje se žertovně matka Bozusová, která se v tom okamžiku vynořila ve dveřích kaple. Jaká práce, chválí Švadlena, jaká práce, jaké vypracování. Vám zřejmě není nic za těžko, čeho se dotknete, všechno se daří. No to mě náhodou stálo hodně námahy, slečno Peretová, hájí se Bernadeta. Tajemník Kurežes, pravý učedník svého mistra, vrtí hlavou. Kdybychom některé z těchto věcí nabídli na prodej v některém z našich velikých obchodů s posvátnými předměty, stovky by se na nich dali vydělat. Ach ne, řekne rychle Bernadeta. To je jen pro náš konvent. A rychle věci skládá. Později vede Tety a Marii po schodech do své cely. Čtyři lidé, mezi nimi hranatá Bernarda Kasterotová, zaplní světničku tak, že se v ní už nedá skoro ani stát. Zde tedy žiješ, milé dítě? Ptá se teta Bernarda. Ano, zde žiji, když se modlím, když rozjímám nebo spím. Vidím na tobě, že se víc modlíš a rozjímáš, než jíš, mé drahé dítě. Podotkne rodinné orákulum, které se nevzdává tak snadno jako ostatní své bývalé nadřazenosti. Jíme tady v klášteře dobře, ujišťuje ji Bernadeta, a mě velice chutná. Kasterotová však jejímu tvrzení nevěří, zavrtí hlavou. Měla by ses lépe živit, dítě. Promluvím s matkou představenou, jako tvá kmotra a zástupkyně nebožky matky si to smím dovolit. Dávej na sebe pozor, děvenko. Kasterotovi, nehledíc k neštěstí s tvou matkou, mají sice zdravý kořen, ale na rodinu tvého otce mnoho nedám. Bernadeta si přitáhne k sobě Marii, která zhrubla a která po celý čas stojí nesměle stranou. Od tebe, sestro, jsem ještě nezaslechla ani slovíčko. Co bych já o sobě mohla povídat, Bernadeto? Jsem selka. Tatínek říkal, že jsi šťastná a že máš děti. Šťastná, zasměje se Marie. Když máme co jíst, když se vydaří žně, když jsme všichni zdraví a nezrovna nešťastní, jsme šťastní. Děti taky mám, tři, a čtvrté je na cestě. A přesto si za mnou přijela, sestřičko. My venkovské ženy pracujeme i v 9. měsíci. Trochu toho drncání přece vydržím. Byla to nádherná cesta a viděla jsem zas jednou tebe. Jinak ale nevypadám jako bečka, nemysli si. Vypadáš hezky, sestřičko. Namídne Bernadeta a obejme pohledem tu hrubou ženu s červenýma žilnatýma rukama. Ruce mladé jeptišky to už nejsou ruce pracující ženy. Jsou vybledlé a vyhublé. Ale ta žena před ní je Marie, to teplé tělo, s kterým kdysi sdílela postel a kterého se po každém zjevení nevýslovně štítila. Marie v nevědomé nestoudnosti těhotných žen uchopí najednou Bernadetinu křehkou ruku a přitiskne si ji pevně na břicho. Cítíš, jak se hýbe?
směje se. Bernadeta cítí pod sukní teplé tělo. Cítí lehké škubání, které ji naplní podivnou úctou. Rychle odtáhne ruku. Odjezd hostů je stanoven na příští dopoledne. Představená vyzve Bernadetu, aby své příbuzné a přátele vyprovodila na nádraží. Dá jí za doprovod jednu řeholnici. Dlouho postávají na nástupišti a vedou prázdné, mučivé hovory jako při loučení. Všichni dělají, že se loučí jen na čas. My zase přijedeme, Bernadeto. Přijedeme co nejdřív, má drahá. Nemůžeš si vymoci, aby tě jednou poslali domů do Lourdes? Je tam teď hodně sester z vašeho řádu. Ano, je možné, že mě pošlou do Lourdes. Rozhodně se zase brzy uvidíme, tatínku, Marie. Buď to u vás, nebo tady. Ale Bernadeta velmi dobře ví, že to není žádné dočasné loučení. Že se loučí na věky. Má závrať. Kolik je to let, co takhle naposled stála mezi lidmi na volném prostranství? Je jí špatně, jen s námahou se drží na nohou. Dřív, než vjede vlak na nádraží, vezme si ji abé Pomian ještě jednou stranou. Sestro, mám pro vás ještě jeden důvěrný vzkaz od děkana Peramala. Pan děkan vám posílá tento obrázek Panny Marie. Je to obyčejný obrázek, jeden z těch, jaké rozdává dětem ve škole. Pan děkan vám vzkazuje, abyste mu ten obrázek prostě poslala, kdybyste ho někdy potřebovala. Bernadeta vezme obrázek a roztržitě poděkuje. Řeholnicím není nikdy příjemné chodit hodně oživenými ulicemi. Najdou se sice lidé, kteří je pozdraví, ale najdou se i jiní, kteří na ně hledí nepřátelsky a někteří pověrčivci si dokonce sahají na knoflík. Celou zpáteční cestu si chvátající Bernadeta myslí jen jedno. Jsem od všeho na světě odpoutána víc, než bych se sama byla nadála. S nikým z těch, co sedí teď ve vlaku, už nemám nic společného. Jsem své mistryni ze srdce vděčna. O, dnes byl namáhavý den. V klášteře jdou obě řeholnice rovnou do refektáře ke stolu. A zrovna jako druhého dne po Bernadetině vstupu do kláštera má i dnes matka Marie Terezie k řeholnicím malý proslov. Naše milá sestra Marie Bernarda měla návštěvu ze světa. Shledala se po dlouhém čase s blízkými příbuznými a s několika známými. Jistě by nám všem bylo ku prospěchu, kdyby nám prozradila, jak takové setkání působí na duši, která je ve stavu odpoutání. Byla bych vám, Marie Bernardo, povděčna, kdybyste nám o tom řekla několik povzbuzujících slov. O, matko, odpoví Bernadeta klidně, aniž se pohne z místa. Čím by vás kámen mohl povzbudit?

0: Sestra Žofie zemřela. Byla to tichá, usměvavá smrt, při níž se svatý Josef obzvlášť vyznamenal. Nemocná nebyla v klášterní nemocnici, naznačovala, že chce zůstat doma. V posledních dnech strpěla stará Žofie u sebe skoro už jen Bernadetu. A protože sestra Žofie byla nejoblíbenější a nejctěnější osobou v klášteře, zavdalo toto vyznamenávání Marie Bernardy příčinu k mnoha řevnivostem. Dívka z Lourdes vždy znovu a znovu kříží dalekozorný výchovný plán matky Imbertové a matky Vozusové. Ten plán chce z osobnosti vytvořit určitý typ. Onen typ všech neverských dam, které spojují benediktínskou zbožnost s velikou aktivitou v práci z lásky k bližnímu. V případě vyvolené z Masabiel chtějí dokonce docílit určitého klišé, jaké očekávají a jaké chtějí mít, prostoduchou, trpnou dětskou mysl bez vyhraněných vlastností, jakousi Bernadetu, která by ovšem za svou dámu nikdy nebyla bojovala. Její původní vyvolená osobitost má vplynout do řad těch, kdož nemají skoro žádný vlastní život. Bernadeta by byla upřímně ochotna přinést i tuto oběť, kdyby to šlo. Ale i tady, v klášteře, tak jako všude, rozdvojuje tajně duše, vzbuzuje víru i nevíru, obdiv i odpor, i když za sebe samu nepromluví jediné slovo. Má vášnivé přívrženkyně, jako například sestru Natálii, která uzrála v Řeholnici tak zdatnou, že jí matka Imbertová chce udělat druhou asistentkou. Ale umírající sestra Žofie vyznamenává především Bernadetu a dělá to tak nápadně, že když u ní sedí dívka z Lourdes, nepouští k sobě do pokoje nikoho jiného. Smrt v klášteře je něco jiného než smrt ve světě. Smrt ve světě je jako nehoda při horlivé stavbě mrakodrapu. Jeden z upocených dělníků se zřítí z vysokého lešení. Kamarádi vyjmou na pár vteřin z úst dýmku, chvíli plašem žourají dolů do hlubiny svědomím, že se to dnes či zítra přihodí jim. Ale smrt v klášteře je něco jako glajcha, kterou dělníci a tesaři přináležející k cechu slaví, když už dům stojí. S neumdlévající pílí se pracovalo pro tento jediný den, kdy už se smí vydechnout a doufat, že je provždy vybudováno bezpečné obydlí. Den smrti v klášteře bývá provázen vzrušením slavnostní chtivostí. Jeptišky se tlačí s vroucími modlitbami kolem umírající. Věří, že mohou být své sestře nápomocny v posledních bolestech. Pokládají se za moudré ženy, za porodní báby nadpřirozeného porodu duše na onen, ten pravý svět. A což teprve, když běží o takovou Žofii, nejstarší a nejzkušenější z nich, o Žofii, která oslavila 50leté jubileum v Řeholi. Od takového umírání vychází zpravidla vznešená milost, povzbuzení a pozdvižení mysli. Těchto milostí se dostává Bernadetě. Je to první smrt, kterou Bernadeta na vlastní oči prožívá, a přestože má tak lehký průběh, hluboce Bernadetu drásá. Mládí člověka končí přesně v okamžiku, kdy se smrt stane pro něho skutečností. Bernadeta visí na jasných očích umírající, která stále znovu vědomě bojuje o úsměv. Ten úsměv ať přejde do duše té, která je svědkyní její smrti. Bernadeta dobře rozumí, že s ní její němá umírající spolusestra mluví o dámě. Nedej se ničím zvyklat, Marie Bernardo, říká jí svým úsměvem. Dáma dobře ví, co dělá. Dáma ví, proč přišla k tobě. a ne k jinému. Ona ví, proč ti dává žít život, jaký nyní žiješ. Jinak to nejde. Musí to tak být. Až budeš jednou daleko, jako jsem teď já, budeš ráda. Bude ti lehko. A budeš šťastnější než kdokoliv jiný na světě. Ty, děvečko moje, budeš ještě šťastnější než jsem já. Protože dáma se na tebe dívá v životě i ve smrti.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 46.
0: Po pohřbu sestry Žofie se chce Bernadeta vrátit k vyšívání. Nemůže. Její ruce jsou jako zmrzlé. Oči už nerozeznávají barvy. Jako by jí dáma říkala, dost už hry. Bernadeta pochopí. Zanechá hry. Nastane rok, v němž matka Imbertová i duchovní Févr vyciťují, že se s Bernadetou děje jakási změna. Bernadeta sama se před nikým neprojevuje. Ale tolik je zřejmé, že už nepřijímá duchovní život dětsky, školácky jako dosud, jako nějakou úlohu. Nýbrž jako cestu, po které s ustavičně prohlubujícím se vědomím jdeme až na konec. Ačkoliv z rozkazu starostlivého biskupa dosud požívá různé výhody, účastní se teď s novou pozorností a intenzitou všech cvičení. V klášteře svaté Gildardy, jak známo, nežijí ženy oddávající se kontemplaci. Nýbrž ženy konající praktickou práci v nemocnici a ve škole. Noční modlitby tudíž zde nejsou pravidlem. Jen několik starších nebo oddenní práce dispenzovaných řeholnic vstává už ve 3 hodiny ráno a recituje v kapli matutinum. K těm se Marie Bernarda stále častěji přidává, až představená se zřetelem na její křehké tělesné zdraví toto časné vstávání zakáže. Bernadeta jakoby s velikým úsilím zápasila s něčím, co jí ze všech stran hrozí sevřít. Sestry v klášteře odbírají jen jediné noviny a ke všemu ještě jen jeden exemplář. Noviny čte většinou jen matka představená a novicmistryně. Ostatní řeholnice nemají o denní události valný zájem a kromě toho bývají ve volných chvílích příliš unavené, aby se jim chtělo číst. Ale přijde čas, kdy jdou noviny z ruky do ruky. Tlustě vytištěné titulky hlásají Vypovězení války, zločin Pruska, na Berlín. Pak následují hlášení velikých vítězství. Potom hlášení menších vítězství. A potom s hrůzou čtou jména francouzských měst, která nepřítel dobil. Nakonec se dovídají, že císař Napoleon je zajat a že Prušáci obléhají Paříž. Už v prvních týdnech katastrofy se mateřinec kláštera kvapem vyprazdňuje. První nejzdatnější garda nemocničních ošetřovatelek odejde do různých válečných lazaretů zbudovaných narychlo v Paříži i v jiných městech. Úřady znovu a znovu žádají o nové a další ošetřovatelky. Válka prolévá krev v proudech a tu i onde propukají epidemie. I řeholnice školené jen na učitelky musí té výzvy uposlechnout. Několik jeptišek, které zbyly v mateřinci a ve 200 filiálek neverských sester, dělá cupaninu a namotává obvazy. Mezi nimi i Bernadeta. Bernadeta je každým dnem neklidnější. Neustále hučí do představené, aby ji pro boha přidělila také do nemocnice, nač prý se v době svého noviciátu školila na ošetřovatelku. Představená ji utěšuje, slibuje, že se při nejbližší příležitosti dotáže biskupa. Ale biskup Forkát není ochoten vystavit Bernadetu, ten drahocenný statek svěřený mu Loráncem Starbe, nějakému nebezpečí. Ale najednou nastanou spletité poměry. Uprázdní se jedno arcibiskupské místo. Monsignor Forcat je vybrán, aby je zaujal. Biskupská stolice v Nevers zůstane několik dní neobsazena. V těchto dnech bezvládí zastupující generální vikář vyhoví prosbě sestry Marie Bernardy. Neverská nemocnice je přeplněna. I sem, 130 mil od Paříže, přibyly ranění. Valnou část starého ošetřovatelského personálu odeslali na sever a na západ. Je naléhavě třeba každé ruky, zejména každé vycvičené ruky. Bernadetu Subirusovou přidělí tedy jako ošetřovatelku do neverské nemocnice. Potom už ovšem ani Marie Terezie nemá pokoj. Klášter je odeslali na sever a na západ. Je naléhavě třeba každé ruky, zejména každé vycvičené ruky. Bernadetu Subirusovou přidělí tedy jako ošetřovatelku do neverské nemocnice. Potom už ovšem ani Marie Terezie nemá pokoj. Klášter je opuštěný. Novicmistrině

poznáváme zase novou Bernadetu. Casterotovi jsou všichni poloviční doktoři, říkávala teta Bernarda. Dovedou zacházet s nemocnými. Pravdivost tohoto tvrzení dokázala najednou i Luisa Subirusová, když ošetřovala Buorcovic dítě i jiné děti ze sousedství. A Bernadeta teď dokazuje, že je každým coulem Casterotová. Až vás napadá, že dáma, která svými zjeveními chtěla uzdravit chorý svět, volila i v tomto smyslu dobře. Ani jeden z raněných na sálech netuší, že sestra Marie Bernarda je ona zázračná dívka z Lourdes. Všichni v ní vidí ošetřovatelku jako jiné, ošetřovatelku, která ovšem vyniká nevšedně krásnýma a výraznýma očima a příjemnými rysy. Ale den ode dne si ji víc a víc raněných žádá k obsluze, i na pokojích, které nejsou přiděleny jí. Celý den volají pacienti po sestře Bernardě. Z její pomocné ručky vychází jakýsi konejšivý vliv. Osvěžuje je, když jí mohou pohlédnout do očí. Rys ráznosti v její povaze, který zdědila po tetě Bernardě Casterotové a který v ní klášterní život zatlačil do pozadí, se vítězně uplatňuje. V lazaretě je mnoho vojáků od řadových a jízdních pluků, kteří mají svá doplňovací střediska v Po, v Tarbe a v jiných pyrenejských krajích. S těmi hovoří Bernadeta domácím nářečím, které stále ještě lehčeji a přirozeněji ovládá než spisovný jazyk. A její řeč je tak svěží, její odpovědi tak pohotové, dovede tak selský jadrně a vesele zažertovat, že za sebou zanechává všude obláček smíchu a pohody. Když je třeba ukrotit některého obzvlášť vzpurného nemocného, vzkážou pro Marii Bernardu. Sestra Bernarda má práce nad hlavu. Ale její síly jakoby rostly úměrně s prací. Vypadá zdravěji, než vypadala kdykoliv jindy za všechna ta dlouhá léta. Lékaři i duchovní, kteří pečují o lazaret, o ní pějí chvalospěvy, které proniknou až nahoru k novému biskupovi, Monsignoru Lelonovi. I Marie Terezie Vozusová ze sebe vydává všechny síly. Ba víc, plahočí se nad své síly. Obětuje noci, vzdává se hodin oddechu, neúprosně dohlíží, aby ošetřovatelky přesně plnily předpisy lékařů, aby pacienti dostávali přesně a včas hodnotnou a chutnou stravu. Každý den prostojí celé hodiny v kuchyni a v zásobárnách prádla, rozděluje, počítá znovu s nenasytnou svědomitostí, jež její vlastní. A potom pomalu prochází sály, přistupuje ke každé jednotlivé posteli a jasnýma zapadlýma očima obzírá, je-li všecko v pořádku. A přece, ani jeden hlas nevolá řeholnici Vozusovou, ačkoliv koná stokrát víc skutečné práce než Bernadeta. I ona domlouvá chorým a raněným vlídnými a dobrotivými slovy, píše za ně dopisy, slibuje nejchudším, že se postará o jejich budoucnost. Ale kdykoliv se objeví ve dveřích, projede řadami nemocných mírný úlek, jako by přicházel vysoký důstojník, aby mezi odsouzenci k trestu vykonal přehlídku. Jednou z večera sedí Marie Bernarda s Marií Terezií spolu v odpočívárně ošetřovatelek. Znám vás teď už tak dlouho, dcero, praví bývalá novicmistryně Bernadetě. A věřte mi, můj respekt k vám vzrůstá den ode dne. Jak vy dovedete lidi okouzlovat a téměř obratem ruky získávat i ty nejvzpornější. V Lourdech jsem bývala vaší učitelkou. A teď bych se od vás měla učit umění, jak zacházet s ubohými lidskými dušemi, jimiž všichni jsme. Jak to jen děláte, Marie Bernardo? Ale matko, namítá udiveně Bernadeta, co pak dělám?

Vždyť vůbec nic nedělám. To je právě to, dcero. Pokyvuje hezky dlouho hlavou Bozusová. Vy vůbec nic neděláte. Noviny přinesly zprávu, že císař a císařovna odešli do exilu v Anglii. Titulky obrovskými písmeny hlásají nové jméno. Gambeta. A zase píší noviny o nových bojích. Přicházejí noví ranění. Po nějakém čase pomine i to a všemu je konec. Události se hrnou rychleji, než se roztříštěné kosti, hnisající vnitřnosti a jiná válečná zranění stačí zahojit. Rok už se značně nachýlil, když se klášter začíná zase zaplňovat vracejícími se sestrami, mezi kterými jsou i Marie Bernarda a Marie Terezie. Jednou večer vyjdou s malými kufříky v ruce naposled z nemocnice. Cestou si matka Bozusová všimne, že Bernadeta lehce napadá na levou nohu. Ale neříká nic. Srdce jí začíná znovu trýznit staré, dávné podezření. Aha, chce mi ukázat, jak je unavená a opotřebovaná tou dlouhou vysilující nemocniční službou.

V příštích nocích se Marii Terezii Vozusové několikrát za sebou zdá jeden a týž sen. Vidí před sebou Masabělskou jeskyni. Není to jeskyni, jak ji zná. Je to otevřená propast, ve které hoří nespočet svíček, ale která přesto vede někam do pekelného nedozírna. V té propastné hlubině číhá však veliký netvor, zloduch padlý vlastní pýchou. Podél jeskyně nehučí řeka Gava, nýbrž šedivý proud, mohutnější než Loára. Vystupují mlhy. Blízko břehu stojí ve vodě nasta postav v špinavých obvazech, s berlemi a holemi, mrzáci s umělýma dřevěnýma nohama. Všichni toužebně zírají do jeskyně. Tam je Bernadeta. Je polovzrostlým děckem, které si s jinými dětmi hraje na rozpočítadlo a potom s nimi tančí a radostně tleská rukama. Chvílemi se tak hlasitě a pronikavě směje, že se novicmistryně nad jejím smíchem ve snu studem zardívá. Snící řeholnici připadá, že se to hrající dítě vysmívá celému světu. Tento sen, který ji pronásleduje několik nocí, Marii Terezii nesmírně znepokojí. Je snad tato skličující noční vidina jakýmsi věšteckým pokynem, který jejím starým pochybnostem dává za pravdu? Dnes, 14 let po masabělských zjeveních? Marie Terezie se celé noci modlí, aby se jí dostalo osvícení. Modlí se, aby Bernadeta neměla na svědomí to, z čeho ji Marie Terezie podezírá. Modlí se, aby nebylo pravda, že Marie Bernarda pokulhává jen z afektované touhy vypadat důležitě, což vychovatelskou duši Marie Terezie znovu a znovu naplňuje tajnou nevolí. Jednou večer vejde Marie Terezie Vozusová do cely Marie Bernardy. Tvář má popelavou jako po těžké nemoci. Sestro Marie Bernardo, pomozte mi. Osloví prosebně Bernadetu. Celá její bytost projevuje hluboké rozrušení, jakého by se od ní Bernadeta nebyla nikdy nadála. Ach, jak ráda, matko. Čím vám mohu pomoci? Vy jediná mi můžete pomoci. Běží totiž o vás. O mne? Ulekne se Bernadeta. Dopustila jsem se snad nějaké chyby, matko? To kdybych věděla, dcero. Sténá Marie Terezie. Vím, že nemám práva s vámi takto hovořit. Nejsem vaším spovědníkem ani vaší představenou. A ani ti by k tomu možná neměli právo. Ale já vás prosím o pomoc, protože mě jinak tahle nejistota umučí. Jaká nejistota? Marie Terezie se opře o zeď, jako by nebyla schopna bez opory stát zpříma. Pomozte mi, Bernadeto Subirusová! Já vám nemohu věřit. Řekla jsem v poslední době něco, co nebylo pravda? Pátrá zděšeně Bernadeta. Vy neřeknete nikdy nic, co není pravda, dcero. A přece mě rozhlodává pochybnost, je-li ona veliká pravda vašeho života skutečně pravda či lež. Nerozumím vám, matko, řekne Bernadeta a sklopí oči. Sestro Marie Bernardo, dostála jsem svému předsevzetí a od začátku jsem s vámi nikdy nemluvila o vašich zjeveních. Vím, že jsem neukázněná, jestliže se teď proti svému předsevzetí prohřešuji. Vím, že se dopouštím neodpustitelné chyby, když proti rozhodnutí teologické vyšetřující komise, proti rozsudku biskupovu a dokonce proti mínění svatého otce setrvávám při svých pochybách. Ale Bůh vidí do mého rozervaného srdce. Je to tak, nemohu tomu zabránit. Proto jsem přišla k vám, abyste mi pomohla. Bernadeta zdvihne vážně a pomalu oči. A co mi nevěříte, matko? O, to je dobrá otázka, Marie Bernardo.
Věřím vám, že jste měla zjevení. A to vícekrát. Ale nemohu vám věřit, že to zjevení mluvilo nářečím a že samo sebe výslovně pojmenovalo. Drahná léta už o vás takto v myšlenkách a v modlitbách zápasím. To mohu před Bohem dokázat. Znám vaši dětsky milou a hravou, vaši, jak jen bych to nazvala, uměleckou povahu. Vaši skoro bezuznou fantazii jsem poznala z náčrtků, které jste si dělala k svým výšivkám. Snad vám ta bezuzná fantazie přikouzlila tehdy ke skutečným zjevením, jež jste měla nejpodstatnější rysy, takže jste pak sama už nebyla s to rozlišovat mezi tím, co je pravé a co není. Snad dokonce řeči žen a dívek okolo vás tenkrát v oněch únorových dnech vaši fantazii ještě víc vznítili, takže jste se domnívala, že vidíte a slyšíte, co vám předtím namluvili. Umíte spoutávat lidské duše jako nikdo jiný na světě. I to je dar od Boha, ale dar nebezpečný. Tak se zhluklo jedno s druhým. Byla jste dítě, jste jim dosud. Vy sama jste přece nemohla určit rozlišující hranici mezi pravým zjevením a mezi fantazií. To, co jste slyšela vypravovat, se stávalo víc a víc skutečností. A jakmile jste se jednou octla na této cestě, nebylo pro vás návratu. Svou schopností dojímat a získávat lidská srdce jste získala pány z komise, jako jste předtím rozplakala ctihodného pana biskupa Montpellierského. Nebylo to takhle, mé drahé dítě? Ne. Tak to nebylo, matko. Odpoví Bernadeta tiše. O, mohla byste mě zbavit krutého trápení, kdybyste mě dovedla přesvědčit. Takhle jsem já nehodná, kromě popíračů Boha, pravděpodobně jediná, která ještě pochybuje. Je nevýslovně strašné, že s vámi musím takhle mluvit. Ale dejte mi nějaké znamení, které by mi pomohlo. Nejsou uzdravení z pramene postačujícím znamením? Zeptá se Bernadeta po dlouhém mlčení. Jsou to znamení, nesmírná dcero, větší snad ani nemohou být. Ale já si žádám jiného znamení, jež by se vztahovalo jen na vás samu, Marie Bernardo. Poslyšte, povím vám, co se u nás přihodilo za doby mého noviciátu. Tenkrát v našem klášteře ještě žila stařička sestra Raimonda. Podobala se hodně naší nedávno zesnulé sestře Žofii, až na to, že v dobách své síly pracovala mnohem, mnohem víc než Žofie v Nimském chorobinci a starobinci. Ošetřovala vedché starce, a to je, jak víte, práce ze všech nejodpornější. Sestra Raimonda bývala však i při modlitbě a v rozjímání vždycky první. A přitom byla taková tichoučká a veselá jako dítě. Svět o ní nevěděl. Nikdy netvrdila, že má zjevení. Noviny o ní nepsali, žádný biskup se jí nezabýval. Kromě zpovědníka snad nikdo neznal její duši plnou milosti. Ani my žádná jsme až do její smrti netušili, že se jí skutečně dostalo nejkrásnější milosti. Stigmat na dlaních. Bernadeta prudce a pobouřeně zavrtí hlavou. Myslím, že vám nemohu pomoci, matko. Řekne krátce. Potom usedne na postel, sedí a nehýbá se. Vozusová se rovněž nepohne. Za chvíli však Bernadeta zdvihne hlavu, jako by si právě byla na něco vzpomněla a maličko se pousměje. Snad tu je pro vás přece jakési znamení, matko, šeptne. Pomalu nadzvedne sukni a obnaží levé koleno. Je strašlivě znetvořené nádorem velikosti dětské hlavy. Při pohledu na nádor starší řeholnice zabrávorá. Popojde ke dveřím. Vrátí se. Otevře ústa, chce promluvit. Nevypraví ze sebe ani slovo. Mlčky se před Bernadetou zhroutí, poražena pochopením souvislostí.

jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četli a list se nezachvěl.

0: naposled.
1: Až nad kapčicí půjdu v příštím životě,

0: desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Řekne-li vám někdo, mám hezkou ženu, politujte ho, není mu věrná. A řekne-li vám někdo, mám věrnou ženu, politujte ho, není hezká. Řekne-li někdo, mám nehezkou ženu a ještě k tomu není věrná, politujte ho, to je smolař. A řekne-li někdo, mám hezkou ženu a je mi úplně věrná, politovat, to je cvok. Anna Bolejnová byla krásná. Dal jsem ji proto popravit za nevěru. A už tu byly další. Jana Seymourová, Anna von Kleve a Katy Howardová. Katy Howardová to byla druhá Kateřina v mém životě. Já věřil, že poslední. K čemu člověku více Kateřin? Ale je tu další kapitola. A další žena. A další Kateřina. Čtěme dál. Včera při hostině seděla u stolu proti mně žena. Nádherná žena. No, nebyla zrovna nejmladší, ale jsem snad já mladý. No tak těch padesát by mi nikdo radši nehádal. Ale léta tu jsou. Prostě seděla proti mně. A já léta neléta začal pracovat očima. Vrhal jsem pohledy, jak se říká. Ty první takové nezávazné, ty další už trochu závaznější. Tvářila se, jako že jí matu. Na což jsem jí ovšem neskočil. Jo, to dá práci markírovat nevinnost, ty 45letý dibliku. Na svých dalších pohledech jsem nechal ulpět známky žádostivosti. Když tu se ke mně naklonila dáma sedící po mé pravici a zašeptala mi, Hrome veličenstvo, chovejte se tak trochu jako král, zatím se na vaše konto baví půl sálu. Abych zachránil vážnost, aspoň před tou dámou povídám, milá lady, to máte tak, jsem už v létech, kdy se musím porozhlédnout, kdo by mi, až umru, oči zatlačil. A ta dáma povídá, veličenstvo, jedná-li se vám jenom o zatlačení očí, doporučím vám zdatného funebráka. Jedná-li se vám ještě o jiné věci, co vám brání, abyste se oženil, nevypadám přece špatně, jsem Kateřina Pánová.

touha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okoralej sníh.

0: Noc plná hvězd.
1: Lehneš, jdeš odsuď. Dáme do ruku. Kuš, lehni.
2: Ne, já jsem si ani nevšim. Vy máte pejska.
1: Neskákej, sakra.
3: To je roztomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, vidíte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčič.
2: Jo, zralej pro šibeničku.
4: A jak pak se ten pes jmenuje?
1: Himmler. Blbý jméno, co? Ne, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno,
1: ale nezapomene se, Himmler.
4: Pocem ty, Maško.
3: Kouše?
1: Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Policejní, takovej parchant, voře.
1: Jo, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: pletulite se. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem?
1: Totiž opáčně. Je v koncentračním táboře.
4: Ale no ne, pes v koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Moravec, to jméno znám.
1: A to je zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministrt Moravec ještě ne.
4: No právě. A já pořád nevím, jak se ten chrt do toho koncentráku dostal a co s tím má co dělat ministrt Moravec.
1: Tedy bytle v domě ministrt Moravec co totéž.
4: Prosím?
1: Tedy dům týž, kde Moravec a já a pes rovněž, co bydlení se týče, jsme.
4: Myslíte, jako že bydlíte v jednom domě s Moravcem?
1: Ano, a se psem, tak.
4: No, tak co?
1: No, že k Moravcovi chodí porád do bytu Němci, no.
4: A pochopitelně, nosej mu ty dekrety o zavírání českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosej peníze.
4: Ovšem, aniť kuře zadarmo nehrabe.
1: Aniť Moravec zadarmo nezradí,
4: pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodějí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministrt, jde okolo. Tedy taky stojí chrt a okolo jde ministrt. Moravec, tedy ministrt, Moravec. Heil Hitler! A chrt nic. Čumí.
4: Dobrý pes. Dobrý chrt.
1: Ale
4: se mi líbí.
1: Dobře.
4: Čumí, co?
1: Dobře, aha, čumí. Ale Moravec čumí taky.
4: Aha, ministrt.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt, on jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
4: On Moravec a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
4: Ale
1: teď je ministr vyučování, to musí mě tučit.
4: Pochopitelně ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce, tady pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje psí blondýnky, kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt. Moravec jde a Němci jdou a pes tedy čumí a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler! Pes se lek, naučený to měl, po pleci to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
4: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
4: No řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, teď on už straší teďka, ne?
4: Moravec je straší.
1: No a není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
5: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No všem.
0: Temná noc
1: když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava.
6: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
7: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
4: Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava.
1: Tam se modlí za mrtvé i živé.

bouřné noci, vichřice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozví v krvi

Vichřice, když skučí, veštat barguláme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když

0: strašidlo však přece, he, he, lijákem se krade křece, ho, ho, jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
1: Drhne, smeje, ale krev nesmeje, ta krev tě prozradí, krkavče.
2: Zlině, zlině!
0: No, prátka se směje, no tak je zlé dobře, do roka a do dne, moravče.
3: Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň gestapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Emane, víc se tě nestane.
1: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
0: Náhle strach probudí hlízu.
1: Hlízu?
0: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
1: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu, za márnicí, vylejzaj.
1: Co?
0: Agrárníci.
1: Pro pána.
0: Neberaní.
1: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
1: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
1: Aha.
0: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedl.

0: Noc s hvězdou.
1: Poklona! Poklonka uctivá, poklonka!
2: Buďte tak laskav, vy tady podáváte informace.
1: Bohužel, bohužel.
2: Proč bohužel?
1: Víte, já bych je radši prodával. Tak co jste to chtěl, mladý pane?
2: No, já jsem si koupil tady na vaší výstavě gramorádio, víte?
1: No a to mám napsat u Tantovi, nebo co?
2: To ne, no ale mě vypadla druhá rychlost.
1: No a zvednul jste ji?
2: Ona mi nehraje.
1: No, bude by vám hrála, když jste línej se pro ní vohnout, lenochu.
2: Jo, a taky mě škrtá potenciometr.
1: No, kdo vám ho škrtá?
2: No v tom potenciometru mě pořád škrtají jiskry.
1: To buďte rád, horší by bylo, kdyby vám škrtali prémie.
2: No jo, ale já jsem si koupil na deskách moderní symfonickou hudbu a teď ji nemůžu vůbec poslouchat.
1: Já se vám ani nedivím, já ji nemůžu poslouchat od malička.
2: Ale já žádám, aby mě to gramorádio vyměnili.
1: No jo, ale za co?
2: No za fungující, sakra. Já jsem dal poctivý peníze, tak mám taky právo na poctivý výrobek.
1: No, poctivý peníze? Milej zlatý, každý kšeft nese sebou nějaký riziko, že ano?
2: No to ano, no, ale...
1: No, no vidíte, a přece byste nechtěl, aby to riziko nes národní podnik. Máte to rádio v záruce, ne?
2: Ale, no to budu mít v opravě čtvrt roku, ale peníze jsem musel dát hned, tak jak já k tomu přijdu?
1: Člověče, to taky musíte mít trochu trpělivosti. Koukejte, já vám to řeknu, tak ta soudružka, co to rádio montovala, jo, tak ta musela chodinka třeba 2 roky prodávat v drogerii, než jí dovolili udělat takový krásný gramorádio. No vidíte, a taky se dočkala.
2: Ale to je škandál! Já to prostě dám advokátovi.
1: A myslíte, že on vám to opraví rychleji?
2: No to ne! No. Ale já to budu žalovat. Prosím. Kde je tady poradna?
1: Poradna, prosím, číslo dveří 92.
2: 92, děkuji, ale je to právní poradna.
1: Jo, právní.
2: Výborně.
1: Jo, houby, psychiatrická.

0: Povlnou si vám, mladá paní.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, prosím.
1: Prosím vás pěkně, kde tady máte módní novinky?
0: Tak noviny prosím naproti v trafice. Ale až pozejtří, bába má inventuru.
1: Ano, ale já jsem myslela novinky módní, víte, na sebe.
0: Aha.
1: Na sebe.
0: Jo, tak teplákový soupravy pavilon B.
1: Ano, no děkuji, ale já nechci tepláky. Já bych chtěla salon.
0: Salon, jako nábytek, myslíte?
1: Ne, to ne. To ne, já bych chtěla salon pro dámy.
0: Aha, tak prosím, to je tam na konci chodby.
1: Vy mě nerozumíte, pane, vy mě prostě vůbec nechápete, já bych chtěla módní salon, rozumíte, no, salon pro dámy, tedy modes robes. Přece musíte vědět, když jste tady v informacích, kde tady máte módní oddělení.
0: Jo, a ne? Víte, že to nevymilost, paní? To víte, to máte těžký, já jsem tady celý den zavřený, mě se nic neřekne. No a na co jste to chtěla?
1: No mě iminentně zajímá módní linie, která bude v kurzu letos v létě o prázdninách.
0: No, tak jak tak na vás koukám, milost paní, tak při té vaší figuře vám to může být úplně putná. Povlonga.
2: Dovolte, prosím. Expozice knih.
0: Hlusvisiák Josef.
2: Dobrý den. Já se ptám, kde je tady expozice knih?
0: Prosím?
2: Račte rozumět. Já hodlám pro naši školu zakoupit několik děl.
0: Jo, tak vy jste kanonýr. Tak to musíte mít zbrojní pás.
2: To snad bude nějaký omyl.
0: Ale co vás vede? V tomhle ohledu jsou u nás předpisy docela rozumný.
2: A dovolte přece... Nepotřebuju zbrojní pas, když chci knihu.
0: Tak já podá knihu. Nechtěl by se taky Bachor Čepec les? No, já myslím jako nadržky.
2: Promiňte.
0: Prosím.
3: Dobrý den.
0: Poklona.
3: Prosím vás, kde je tady bar?
0: Kdo?
3: Bar.
0: Myslíte Barbora?
3: No třeba, kde to je?
0: To je ve druhém poschodí na konci.
3: Ten bar?
0: Jaký
3: tak
0: bar?
3: Dobře, tak děkuji vám, tak říkáte bar Barbora, jo?
0: A já neříkám bar Barbora, já říkám Barbora.
3: No a je to přece bar.
0: A depak, žádný bar, to je švagrová Barbora.
3: No pro Krista pána, co to do toho pletete švagrovou Barboru?
0: No ona tam uklízí.
3: No to je hezky a já už tady marně hodinu hledám bar.
0: No a proč byste ho hledal marně? Tohle nehledejte vůbec a ušetříte spoustu času.
3: No tak, vy tady žádný bar nemáte.
0: Ale jo, my máme všecko.
3: Jo.
0: Jenomže je to halt v našem pojetí.
3: Ten bar. A jak tady vypadá?
0: No, tak koukejte, především jo, nejsou jo. Lidi, jo?
3: Jo, jo.
0: Kávonožka má mateřskou dovolenou.
3: Jo.
0: Mixérku chytli do rukou Regma. Jo. Sklepníka zase chytnul vedoucí jak krát.
3: Co?
0: A na co přišel? Všecko. No a zpěvace už to nestojí za to se učit nový písničky, páč jde za měsíc do důchodu.
3: A to nemůžete angažovat nějakou mladou, hezkou zpěvačku?
0: Ale jo, byla tady jedna krásná, no? Mladá holka, jo. Hezká, zpívala nádherně, ale měla trojku z chemie, no.
3: A co hudba?
0: No tak hudbu nám vrátí poneděli ze záchytky.
3: A sakra, a kde se tak zrichtovali?
0: Ale oni pustili basistu o půl roku dřív z basy, víte?
3: Jo.
0: Tak dal do placu basu Kejrumu.
3: Tak říkáte, že tady žádný bar není.
0: Ale jo, tady ne, ale ve městě máme krásný bar, kdybyste chtěl.
3: Jo.
0: Jmenuje se to u odcizenýho inteligenta.
3: No jo, ne? Ale když já nejsem zdejší.
0: To jste šťastný člověk. Víte co, já půjdu s váma. Nějaký ten panák mi přece nemůže narušit kvalifikaci, ne?
3: A nemůžou vás tady postrádat?
0: Ale jo, můžou. Jenomže než na to přijdou, tak jsem dávno v penzi. Pojďte.
3: Den!

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořtici.

0: doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen o státem uznávaných svátců. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny, zdržují se členové rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklízet do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít i spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohly dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: táhni, nejsou doma! Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další strýcův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariéru švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly, a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, byť nepracuju. A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu mu rozbít hubu. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by otce mohl zadržet. Naopak my, děti, jsme tento návrh přijali s nadšením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu Váhou k pultu, když ho otec Lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomněl. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožert, ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně, ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají něco uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky z nahoru. Jako pilné včelky. Stiblík zavrávoral. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Vrátil se stýblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš, a vykročil k lednici. Stýblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost! Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe, a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen. Zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte stýblíka.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň, tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co

Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju. Já se kaju. Promiňte všichni domácí i

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni, doma.

0: Noc plná hvězd.
1: Kluci, děcka jsou prej požehnání v chalupě.
2: Sakrovali stařeček Pagáč a drhli kozu Rýžákem, kterou jim kdosi na pastvisku tak navixoval, že byla jak Lucifer. Bílé chupy měla jenom kolem očí jak brýle a na ocasí přidrátované kosírky z kohouta. Druhou kozu už odstrojili najprv, lebo tá měla jenom kolem krku střapce ze starého vlňáka a na hlavě péří z moráka, že by se za takovou parádu nemusel haňbit ani vinetů.
1: Herdek, kdy to černidlo nejde důle. Včílka, já bych tu prču ostříhal dohle angoráka.
2: Mudrovali a gécali do koze Rýžákem, která stála jak mučedník.
1: Která svině to enem provedla, ej basom mu dušu jeho ohnivu, však já to vyždářu a potem ho tak zrichtuju, že ho budu mama týden umývat. Kdy toto už není možné, co ti podhoděnci provádají, snad to všecko pozabíjám.
2: Pluli a prskali jak skřeček, a i když si přitom vzpomněli, že co klučisko, také jednou nalíčili policajtovi kozu, ale šmírem.
1: Káčo, čuješ? Herde, kde zase i babu znáš? Pojď se podívat na tu kozu. Najprv byla černá, a když jsem ji sodu vydrhl, to je modrá. Čím ji ti praživce jenom nadřeli? Ty takovou maškaru nemůžeš pustit na ulic, je jak v montérkách.
2: A drcli do koze divně spadla. Tetka se neozývali, ale protože se jim zdálo, že šli do chléva, vykřikli na Franska, který zrovna došel ze škole.
1: Běž nahlédnu do chléva, jestli tam nejsou stařenka.
2: Francek bacil knížkama pod lavku a už byl ve chlévě. Hnedka je ale vyletěl ven s křikem.
3: Stařečku, pojďte se podívat, stařenka leží u pod krávu.
2: Vběhli do chléva a s vyvalenýma očima hleděli pod hrant. Tetka ležali roztahnutá jak žaba, celá polétá mlékem, hrotek na břuchu, u hlavy dva kůzky tíhle a na čele guču jak erteplu. Stařeček první chvílku nevěděli, co se stalo, a tož začali krávu otláčat. Ale ta stála jak přikutá.
1: A tož uhni, malá, uhni, na cufni, potvoro jedna.
2: Ale kráva jenom jedným okem nahlédala pod sebe.
1: Nečum, to není tela.
2: Zařvali na krávu.
1: To je kača.
2: Ale vybřeskli znova, lebo jim šlápla na nohu. Francik sa tak lekl, že vyletěl z chléva jak štupl ze sodovky a jenom počúval stařečkový sakry. Když už si bolestiu nevěděli rady, začali jí krútit ocasem a výsledek sa hnedka i dostavil. Nahodila jich tým kravským špenátem od kordule až po hlénky a potom sa klidno otočila k hrantu. Najednou Francek vyvalil oči a povídal.
3: Stařečku, já už vím, co sa stařence stalo. Oni furt nadávali, že tu mrchu rohatů dojít nebudou, lebo pro jim šváca ocasem přes hubu. To jsem jim poradil, aby jí na ocas uvázali tíhlu.
2: Stařeček počítali do desíti, prohlédli si Franska a optali se. Oči a povídal.
3: Stařečku, já už vím, co se stařence stalo. Oni furt nadávali, že tu mrchu rohatů dojít nebudou, lebo pro jim šváca ocasem přes hubu. To jsem jim poradil, aby jí na ocas uvázali tíhlu.
2: Stařeček počítali do desíti, prohlédli si Franska a optali se.
1: A nešvácla...

0: Knížkového, že když ten svatý Eliáš jel na tom ohnivém vozi, tož jak to, že si nepřipálil zadek. A ten osel Míškuj to na mě požaloval. Pán farářňa líštili po hubě a za trest musím stokrát napsat, nemám se divit zázrakom. Stařeček už do desíti nepočítali a dali mu po hubě také. A když po nějakém čase jeli s celou familií vlakem, svatosvatě se zapřísahali, že byli s dětskama naposledy. Tenkrát poznali, co dovedou. Řevu jak v opíčím ráju a škubali se mezi sebou jak psi. Napomínání a hrození řemeněm nepomáhalo, jak když hrach na stěnu háže. Tož stařeček pod tíhu utrpení rezignovali. Dokáti čtyři ušmuranci lozili jenom po nich, tož to ještě ušlo. Ale jak začali být familiérní a vybírali se i ostatní osazenstva ve vagóně, tož dva hnedka i stali, vyšli ven a už se nevrátili. Ale místo nich stáli ve dveřách průvočí a přísno prohlásili.
1: Strýču, buď tady bude ticho a pořádek, lebo vám udělám nepříjemnost.
0: Stařeček stíhaný těžkým osudem jenom zamrkali, utřeli si zapotněné čelo a zoufalo pronésli.
2: Nepříjemnost už neuděláte, pane konduktér. A počúvajte proč. Umřeli nám ve Vracově kmotřenka a jedeme jim na pohřeb. Když jsme vycházeli z chalupy, Kača spadla do močůvky a včil se suší doma na peci. Jurka s věncem vylezl v minulej stanici, nahlédnutí z okna ně stálo fajku s císařem pánem, Franckovi uletěl nový širáček a Nežka má plné gatě a Josefek zežrá lístky. Tož mě vši řekněte, jakou nepříjemnost mě ještě můžete udělat vy.
0: Pán konduktér, který měli takých děcek 9, vyslechli stařečkovou kalváriu stojačky a jak při hraní rakouské hymny jenom hlavu měli zvěsenou. Potom dobrácky poklepali stařečka po rameni a pravili.
2: Tož pravíte, strýcu, že jedete na pohřeb do Vracova? Až teda vlak zastaví, tož hnedka i všetci vylezte, lebo tento vlak jede do Hradiště, a ne ke Kyjovu.
0: Potom se podívali na děcka a zevřeli pěst, až jim kléštky v ruce několikrát naprázno zacvakali. Rozhodli se, že až dondů dom, že ty svoje všecky vyplatí, a i kdyby nic neprovedli, lebo taký foršus nemůže nikdá škodit. Také si utřeli zapotěné čelo, ani nemrkli a odešli potichučky jak duch. Stařeček ostali sedět jak zařezaný, ale do děcek jak když střelí. Protože v celém vagóně už ostali jenom taký přísný pantáta, zesýpali se na něho jak ose na zhnilou hrušku. Když mu vyvlékli šňůrky z botů a ukrutili 3 bombíky od vesty, to ještě vydržál. Když mu ale malý Jurka přilepil bále štrnkama na koleno a Francek praštil zlatýma hodinkama olavku, že v nich jenom křuplo, vyletěl jak z kanóna bácl dveřama, že sa všetky děcka sjeli průvanem až pod okno a zařval.
2: Herodes, to byl král!

0: bytok preblázn.
1: Noc s hvězdou.
2: Scout Motička seděl v sobotu odpoledne nad matematickou úlohou. Dva příklady měl hotové a třetí mu nešel a nešel. A dole chodil po chodníku Venca Hádek, bodal holí do dlažby a netrpělivě hvízdal. Tu praštil Motička perem, popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má vélu a domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na kozí hřbety, rozdělali táborák a jak tak na něm pekli brambory, spustí Motička gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak začal zpívat. Tam v dáli za horama, až k verši, tam čeká Keňu malé, tam dáme světu vale. Tady gramofon přestal, zakašlal a povídá. Dáte vale, jo. Ale kdo pak dopočítá to matematické cvičení, co? Motička se hrozně lekl, zarazil gramofon a povídá třesoucím se hlasem. Venco, slyšels? Slyšel, pravil zbledlý Venca. To bude nějaký mámení smyslů. Dej tam jinou desku. Nejistou rukou vložil Motička do gramofonu píseň. Kde je moje máma? A gramofon ji klidně přehrál, zaspíval pěkným tenorkem, ale když měl opakovat refrén, spustil hrozným basem.
3: Co ten třetí příklad? Ten je nejtěžší. Kdo zná k němu výklad? Kdo ho rozřeší? Tady za horama klidně budeš spát. Má snad za tě máma příklad počítat.
2: Motička zarazil desku. Byl bledý jako ubrus. Venco zabreptal. Venco, pojď sem blíž, já se bojím. Venca přisedl ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl. To jsou nějaký divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou. Venco, šeptal Motička. Nedělej to, je to nějaký zakletý.
3: Jsme snad pověrčiví, odsekl Venca a pustil ještě jednou píseň Jezero sní.
2: A gramofon znovu zpíval až k místu.
3: Den nový za horama se rozedení.
2: Odkašlal si a povídá. Rozedni se, rozedni. A první hodinu je latinská kompozice a Hádek se na ní nepřipravoval. A Hádek ji udělá na nedostatečnou jako tu poslední a bude z toho postupná zkouška. Dál už Hádek a Motička neposlouchali. Sebrali batohy, nádobí a stan a mydlili to do Podbavy na vlak. Gramofon tam zůstal. A od té doby prý sídlí na kozích hřbetech duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne. Neuvěřitelné věci vypráví Šniku, vrtěl hlavou Čiklec. Je to čirá pravda, braši, jakože jsem skolil šedého mediana v krčském pralese, zaříkal se Nik. Ostatně se později vysvětlilo, že ty desky kdysi zabavil Motičkový profesor latiny a že byly 3 týdny v třídní knize. A Nik skončil své vyprávění novým labužnickým tahem z dýmky.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: Noc plná hvězd. U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu, jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají, nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam baši bozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil vášnosti a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vášnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vášnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vášnosti špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vášnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vášnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít ty Taliáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům.
1: Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu! No tak, vašnosti, teď hezkých vomeju a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí, tak vašnosti ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí, vašnosti, válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmik a hlava je dole. Josef, seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejícím.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebně

světa. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak tedy chvála pohybu. A jestli mohu obměnit jeden výrok svého oblíbeného autora, Jeroma, klapky Jeroma, řekl bych to tak. Mám pohyb rád. Celé hodiny se na něj vydržím dívat. Vidím-li pohybujícího se člověka, mám pocit, že život není jen marným snem. O pohybu je nutno mluvit v naprosté nehybnosti. A právě tak v naprosté nehybnosti je radno takovým řečem naslouchat. Já, vážení posluchači, nehybný jsem. Sedím velice pohodlně. A co vy? Pokud ještě nesedíte, sedněte si. A položte si na dosah všechno, co budete potřebovat. Dýmku, sklenku vína nebo ruku své ženy, cokoliv. Mohu začít? Začínám. Začínám základním pohybem, a to je chůze. Řekl bych, že to je první fáze pohybu vůbec. Batole tak začíná. Neznám případ, kdy batole by začalo s velocipédem nebo aspoň s koloběžkou. Ne, první krůčky se dějí po zemi. A těžko. A přece tu cosi předchází. Batole je zprvu nošeno a převáženo. Už před narozením, v oné blažené době mezi početím a zrodem, je nošeno. A v nás pak trvá jakási přesladká vzpomínka na tyto dny a měsíce, kdy hluk k nám doléhal jen vzdáleně a nad námi tlouklo milující srdce. Kdy nám to cosi předchází. Batole je zprvu nošeno a převáženo. Už před narozením, v oné blažené době mezi početím a zrodem, je nošeno. A v nás pak trvá jakási přesladká vzpomínka na tyto dny a měsíce, kdy hluk k nám doléhal jen vzdáleně a nad námi tlouklo milující srdce, kdy nám

že mohu pouze spočívat v tom něžném přítmí svého pokoje, své postele. Tady se moje základní vlastnost, kterou je lenost, rozpomíná na své prameny a na svůj ráj. Pak přijde ráno, anebo zrod. Dospělý člověk ovšem neřve. Vstane a jde, je tedy stane a letí, protože už dávno někde měl být, ale batole vítá svůj zrod řevem. Dospělý člověk už je smířen se svým bytím, ale batole cítí, že je zle. Je vyvrženo ze své sladké tmy a jistoty do světa světel, spěchu, nejistot. Zvyká si na pohyb. Ještě je přenášeno v náručí či převáženo v kočárku. Ještě je daleko ta chvíle, kdy se pustí pěšky přes nekonečnou šíři koberce a kdy v nedohlednu se bude jevit židle u zdi. První krok. Ano, malý člověk si osvojí chůzi, přešel koberec, dosáhl té židle a pouští se už dál. Zjistil, že pouhým kladením, pouhým střídáním nohou se může pohybovat vpřed. Vpřed. A tady se cesty lidí rozcházejí. Každý si to své vpřed položí jinam a jinak pochopí. Někomu stačí dojít k nutnostem, jako je škola, úřad, nákupy, anebo příslušná místa, kam je obeslán. A někdo hledá dálky, bílá místa map, či aspoň zajímavé trasy jinými dávno dosažené, popsané, pochválené. Vznikají pecivalové a globetrotři, darmošlapové i turisti. Pro někoho je chůze jen a jen způsobem urazit nutnou pochůzku a pro jiného rozkoší. Pro někoho je chůze povoláním, pro jiného trestem. Jsou lidé, kteří v chůzi závodí a jiní, kteří v chůzi podřimují. Kdybych měl někam zařadit sám sebe, byl bych v rozpacích. Jsou dny, kdy je mi chůze obtíží a jindy blahem. Měním se totiž během roku. V zimě se podobám lenochodu, který touží být zavěšen v jakési pohodlné nehybnosti. A když to zavoní jarem, otevírám skoro každoročně cestu na severozápad a inspirován útrapami Rogersových harcovníků vyhlížím netrpělivě první dny léta. A když pak zmizím do ráje svého srdce, do Mariánských lázní, do této hlubiny svého bezpečí, stávám se sám harcovníkem a v odění velice vandráckém mizím na celé dny do strání kopců a luk. A tady to pak beru spíše necestami než cestami. Tady přešťastně bloudím a nevím, nechci vědět kudy kam. Ale to jsou prázdniny. Zatím ještě trvá sezona a já se pohybuju víc než dost na jevišti. V jedné hře jsem dokonce šermoval. To režíroval Ján Roháč, který má pohyb rád, tedy cizí pohyb. Sám sedí při režii v hledišti, nehne se a ve chvíli, kdy se i herec zastaví, propadá tvůrčí panice. Najednou vstane a povídá, co kdyby si v této chvíli přeběhl zleva dozadu, že? A tam vystoupil na židli. Dobře, to je výborný nápad, pokud by zůstal u něj. Ale za chvíli musím z té židle dolů a skákat a pokleknout a mávat rukama. Nelze mu vyčítat, že jsem v této hře šermoval, to nebyl jeho nápad, ale autorův. Také tu byly scény milostné a v závěru představení jsem dokonce zvedal Libuši Švormovou do náruče. Byl jsem rád, že to hraje právě ona. Znám totiž těžší herečky. Chůze. Můj lékař mi říká, že bych měl více chodit. A dodává nejen ty. Lidstvo vůbec by mělo více chodit. Jsem rád, že aspoň v něčem je na tom lidstvo stejně jako já. Ale nevíme lidstvo ani já, jak vyhovět. Po většinu roku žiju v Praze a chůze jejími ulicemi. To není to pravé. Tady vdechujeme pořád to, čemu se kdysi říkalo smrad a dneska smog. Prcháme tedy, lidstvo i já, do přírody. Snažíme se žít ve světle petrolejek, na zdi si věšíme chomouty, ale vedle petrolejek tu máme taky televizory a pod chomoutem stojí lednička nebo grill. Někdo prchá individuálně a jiní organizovaně. Vznikají pochody v skutku masové a do míst, kam jsem byl už mockrát poslán, pochodují pak tisíce jiných. Není radno zabývat se tím, co tam či jinde najdeme. Je nutno a radno jít dál. Je nutno jít. Na chůzi je nejkrásnější ona sama.

0: Noc plná hvězd.
1: Jsem zamyšlen.
2: Prečo?
1: Přemýšlím o zlobě lidské.
2: Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
1: O ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
2: Takový ježek.
1: No, nebo lev, vente lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
2: Já vím, ten, co žere misionáře.
1: Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na Krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálenej, jak jde do společnosti a říká tam, milosti a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fukéš.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán, co je ten lev, kdyby nebyl vůl. No, to by zase nebyl lev. Ono se vážně zvířatem musí vidět. Když teď mluvíte o dravcích, vezměte takovou štěnici, podívejte se. To se říká, ten člověk je jako štěnice, dejte si pozor, to je štěnice, drží se jako štěnice, lepí se jako štěnice. Jak ta štěnice k tomu přijde? Když ta štěnice vedle toho, že je placatá, teď má právo na život, teď je to zvíře veselé, žertovné, legrační. Tu polochtá, tu štípne.
1: Tu zase za obrazem na vás jukne.
2: Ano, ale nepřekáží, neleze za váma do kvartíru a neříká, račte si dát pojistit na život. A to jsou korýši a jiná zvířata, to na tom zle ještě víc.
1: Bajo, moc se křivdí zvířatům. Já myslím, že nejlíp ze všech zvířat je na tom porád ještě tenhle ten...
2: Ezop. Což?
1: Ezop.
2: No, on Ezop sám zvířetem nebyl, on žil jako zvíře, on zvířata velmi ovládal. Meinen Sie denn Ezop, der eines Tages einem Reisenden begegnet hat, nein?
1: Jeden Film, glaube ich, eigentlich.
2: Ja, das war ein guter Kerl mit Vollbreitbart.
1: Ja, sehr breitlicher Mensch.
2: Ja.
1: Interessanter Mensch.
2: Interessanter Blatt, Mensch, ja.
1: Aber wissen Sie, dass der schon Gesagtene, Usrečený...
2: Ja, ich verstehe sehr schlecht.
1: Ja, dass der schon höher geredete.
2: Ja.
1: Esop.
2: Esoper.
1: Bitte?
2: Der Esop oder ein Esoper.
1: Ja, kürzlich und gutlich, dass dieser Esopische...
2: Esopischer Knabe oder Publein.
1: Ja, eines anderen Tages begegnete einen, wie sagt man...
2: Was ist das? Nein, das habe ich nicht gewusst, ja. Von wo wissen Sie das?
1: Vom Vossischer Zeitung.
2: Ah ja, Mahlzeitblatt, nein.
1: Mahlzeitblatt?
2: Polednilist, nein.
1: Ja, also dass dieser Esopischer eines anderen Tages begegnete einen, sowieso, wie sagt man, um Gottes Willen, begegnete einen Prapenisch.
2: Ah, Prapenisch, Schrapule.
1: Nicht Schrapule, Prapenisch.
2: Krapelisch?
1: Nein, Prapenisch.
2: Nein, sagen Sie das langsam.
1: Prapenisch.
2: Das ist zu schwer für mich, das ist tschechisches Wort, nein?
1: Ja,
2: ah, ja. Bubenisch?
1: Nein, das ist ein Viertelprat. Prapenisch.
2: Arzibiskup.
1: Nein, Arzibiskup, das ist Arzibischen.
2: Ah, ja.
1: Arzibissel.
2: Ah, ja, Arzibissel, Psemalo, ja.
1: Ja. Also das ist Prapenisch, ein kleines insektiertes Animalchen.
2: Ja, welches stiebt, ich
1: ja,
2: weiß schon, ja.
1: Bitte schön, Herr Kapellmeister, kennen Sie die Geschichte von Prapenisch, ja? Jednou z
2: lesa. Dos, přece už máme naspívaný na jiný desce.
1: No, ono by se to sem stejně nevešlo.
2: No, dáme na druhou stranu něco jiného, ne?

marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí, kde spí strach. Dešť padá do květin a zvoní

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tónů

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou, cestou domů mi dává zelenou.

0: jako zvon. Kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
2: Na stránkách protiprout.info

a kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad, zač s

0: noc s hvězdou.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které jsi ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí. Neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.

0: Noc plná hvězd.
1: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčílený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme prosím uzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de... Pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dekagramu, no de... Pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čtát.

0: Na. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Je tři, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím. Že blahom se jete, no to se má, to se má. A komu blahom se jete? Jo, mně. No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřiďte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste. Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice a sestřička. Sestřičko, a co vy? Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co vy? Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co vy? 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No já to... Malej, já. A sestřičko, a co vy... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co vy... Děkuju. A co vy... Já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Jo. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo? Kluk?
0: No to,

0: Ava, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
1: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. A že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, mám se na služebník.

tak pak je dnes u nás doma. Když si mlha lehá do vřesu a když

Pak ležela a trochu brečela a Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedla na

nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři

0: noc s hvězdou.
1: Byla teplá, avšak tmavá letní noc. Sirnatý mrtvý vzduch posledních dnů se konečně zbalil v černé mraky. Bouřný vítr je z večera mrskal před sebou, pak se rozhučela mohutná bouř, zapraskal liják a bouř a liják trvali až do pozdní noci. Seděl jsem pod dřevěnými arkádami hostince u Tří lilí poblíž strahovské brány. Malý to hostinec, četněji tenkrát je navštívený jen vždy v neděli, kdy tu v salonku při pijáně bavili se tancem kadeti a desátníci. Dnes byla zrovna neděle. Seděl jsem pod arkádami, u stolu blíž okna, sám a sám. Mocné hromy skoro ráz na ráz burácely. Liják tloukl do taškové střechy nade mnou, voda crčela v stříkavých potůčcích zemi a piano mělo uvnitř salonku jen kratičké chvíle oddechu a vždy zas a zas se rozvonilo znovu. Chvilkami hleděl jsem otevřeným oknem na točící, smějící se páry. Chvilkami zas hleděl jsem ven do tmavé zahrádky. Někdy, když šlehnul jasnější blesk, viděl jsem u zahradní zdi na koncích arkád bílé hromady lidských kostí. Býval zde druhdy hřbitůvek a právě tento týden vykopali z něho kostry, aby je převezli jinam. Půda byla ještě rozryta, hroby otevřeny. Ale vydržel jsem u svého stolu vždy jen krátký čas. Vždy jsem se zase zdvihnul a přikročil na chvilku k dokořán otevřeným dveřím salonku, abych na tančící se podíval blíž. Vábilo mne tam krásné a z 18leté děvče. Štíhlý vzrůst, plné teplé formy, v týlu přistřižený volný černý vlas, oblí hladký obličej, světlé oko, krásné děvče. Zvláště mne ale vábilo to oko její, jak voda jasné, jak vodní hladina záhadné, takové neúkojné, které ti přivolává i hned slova, spíše se nasytí oheň dřev a moře vod, než krásno oka nasytí se mužů. Tančila skoro ustavičně, ale dobře pozorovala, že vábí zraky moje. Když tančila kolem dveří, mezi nimiž jsem stál, vždy upřeně se zadívala na mne a když tančila salonkem dál, viděl a cítil jsem, že při každém otočení zavazuje její zrak o mne. Nepozoroval jsem, že by byla s někým promluvila. Již zase jsem tam stál. Zraky naše se ihned setkaly, ač děvče stálo v řadě poslední. Čtverilka se chýlila ku konci. Pátá túra dozněla. V tom vyběhlo jiné děvče do sálu, udýchané a promoklé. Prodralo se ku krásnooké. Hudba začala právě túru šestou. Mezi prvním řetězem šeptala přibylá krásnooké něco a tato kývla mlčky hlavou. Šestá túra trvala trochu díl, komandoval jí svížný kadetík a když byl konec, pohlédla krásnooká ještě jednou ke dveřím zahradním. Pak šla ku předním dveřím salonku. Viděl jsem jí, jak venku si dává svrchní šaty přes hlavu, pak zmizela. Šel jsem a usedl jsem zas na místo své. Bouř začala teď jakoby znovu, jakoby ještě nebyla ani si zahlomozila. Vítr hučel silou novou, blesky tloukly. Naslouchal jsem v rozechvění, ale myslil jsem jen na to děvče, na ty zázračné oči její. Na cestu domů nebylo bez toho ani pomyšlení. A po čtvrt hodině zas jsem se podíval ku dveřím salonku. Zde stála krásnooká opět. rovnala si promoklé šaty, utírala vlhké vlasy a starší nějaká družka jí pomáhala. A proč si šla v té nepohodě domů, tázala se tato. Sestra přišla pro mne. Hlas její slyšel jsem teď poprvé. Byl hedvábně měkký, zvučný. Stalo se něco doma? Matka zrovna umřela. Zachvěl jsem se. Krásnouká se otočila a vystoupla do samoty ven. Stála vedle mne. Zrak její spočíval na mě. Cítil jsem ruku její vedle třesoucí se ruky své. Uchopil jsem jí za tu ruku. Byla tak měkká. Mlčky jsem táhl děvče dál a dále do arkád. Děvče následovalo volně. Bouř dostoupila teď svého vrchole. Vítr hnal se jako příval vodní. Nebe i země ječely. Nad hlavami se nám válily hromy. Kolem nás, jak by mrtví, řvali z hrobů. Přitiskla se ke mně. Cítil jsem, jak se mi k prsům lepí vlhký její šat. Cítil jsem měkké tělo, teplý, sáhlající dech. Bylo mě, jako bych musel vypít z ní tu zlotřilou duši její.